0: Španělska, Itálie a Francie. Evropské vlády situaci bedlivě sledují a zvažují, jak na možnou hrozbu reagovat. V Národním divadle v Praze se v sobotu předávaly divadelní ceny Itálie. Cenu za celoživotní umělecké mistrovství si odnesli herec Petr Nárožný a herečka Zdena Herfortová, zatímco v kategorii činohra zazářili Lucie Žáčková a Stanislav Majer. Slavnostní večer sledoval zaplněný sál a oceněným se dostalo bouřlivého potlesku. A teď sport. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli v Oviedu se Španělskem 1:3, i když se poprvé v národním týmu trefil Adam Sláma. Anglická reprezentace si naopak před úterním duelem s českým týmem spravila chuť drtivou výhrou 7:0 nad Chorvatskem, ve které se dvakrát prosadili Harry Kane i Bukayo Saka. A na závěr dobrá zpráva z Vysočiny. V Kozlově na Jihlavsku odstartovala letošní sezona výlovů, a to rovnou na návsi. Rybáři vytáhli ze zdejšího rybníka na 400 ryb, hlavně kaprů a amurů, a lidé si pro úlovek do kuchyně stáli ve frontě s igelitkami. Je to pěkná připomínka, že podzim má i své chutné stránky.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme polojasno a 12 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Dnes v neděli pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A to je z noční předpovědi vše. Klidnou noc vám přeje Vlasta z Čet rádia.

0: Divadlo Noc.
1: Mými dnešními hosty jsou pan Karel Šíp.
2: Ahoj.
1: A logicky Jaroslav Uhlíř. Je to trochu k smíchu, no ale Jarda už je takovej. Co tady děláš, prosím tě, ahoj.
3: Ahoj, já jsem překvapení, víš. No já jsem u tebe v manéži nikdy nebyla, tak jsem se pozvala sama.
1: Ale Jiřínko, není manéž, tohle je na kus řeči.
3: Tohle je na kus řeči.
1: A tohle je moje křeslo, jestli dovolíš.
3: Já si vás dva pletu. Ne. Vy jste oba z Brna, no tak
1: pořádku,
3: promiň, ale
1: ne,
3: já si ráda popovídám.
1: To mě neurazí. Trošku zaskočený teda. No. Já vím, je Silvestr, člověk má čekat nejrůznější překvapení, že? Že to bude zrovna Jiřínka, to mě nenapadlo, ale já jsem připravený na Jardu Uhlíře, rozumíš? Já nevím, jak to mám teď tady jako se zeptat, že Jardo, co pěknýho si naposled složil, rozumíš? Co?
3: Cejchy.
1: To je skladba nějaká, nebo?
3: Ne, to je prádlo.
1: Já myslel, severní cejchy jsou krutý.
3: Ale ne, já cejchy skládám teda poctivě, než je dám na mandl. Mm-hmm. Jo? Ale jsou ženský, který si to žehlej sami doma. Jo, ale to nejde, protože on je to dlouhý. Jo? A já

0: To začnu žehlit a dole se mi to courá, takže já to můžu zase zpátky dát do pračky. Vás to nezajímá.
1: Ne,
2: jo.
1: Opak, jo. Jo. To pro mě třeba to jsou úžasné novinky,
0: jo.
1: Tohle.
0: Já...
3: No. Taky jsem doteďka nevěděl, jak se
1: žalej sejít. Ale to takhle bude teď pořád, já vůbec nevím, jako co. Já to mám poznámky připravený prostě na Jardu Uhlíře, na Karla, že vy jste třeba se spolu hodně nacestovali, že jo?
3: S Jiřinou.
0: Jako my dva?
1: Ne, no to je ten problém, já jsem teď myslel Uhlíře, promiň Jardo, ale já... Já skutečně jako, ale jako, ne, opravdu, já teď nevím skutečně, na co se ptát, protože já jsem, Jiřinko, nezlob se, byl připravený na úplně jiné věci, no ale dobře, no tak jako do ciziny třeba, kromě cestování po republice, to jste se dostali.
3: Myslíš taky, s Jardou,
1: no.
3: Ne, tak do ciziny my jsme... To si s jinými jsme nejezdili, jednou jsme tedy byli, ale tím to vlastně skončilo. Ten důvod je jednoduchý. Jarda Uhlíř se strašně bojí lítat letadlem, jo, ukrutně. Tenkrát nám televize nabídla, ať letíme do Bulharska natočit u moře nějaký písničkový pořad a on nechtěl. Bránil se a nakonec mu někdo vysvětlil, že letadlem se dá letět, když si dá před tím letem jako něco na povzbuzení nějakého panáčka. Tak on řekl, no, jestli to je takhle jednoduchý, tak panáčka si dát umím, tak jako se to domluvilo, že letíme do Bulharska. V 7 ráno jsme na něj čekali na letišti, manželka ho přivezla taxíkem. Já když už jsem přes to sklo viděl, jak vylízá z taxíku, jak ho vyndávají z taxíku, jsem nevěděl, kolik toho za tu noc vypil, jo, ale viděl jsem, že z něj spadlo všecko, kromě strachu, tedy, jo. Orientace, ten nevěděl, kde je, ta se za něj styděla, tak nám ho jenom předala takhle mezi dveřma, ať už se o něj postaráme. Tak my jsme ho podpírali, byl úplně v bezvědomí, řekli jsme si, jedině takhle ho dostaneme do Bulharska. Tak jsme tenkrát se vyplnili ty celní prohlášení, tak jsme za něj vyplnili i to celní prohlášení. Tenkrát nějaký vtipálek říkal, nemáme napsat, že veze do Bulharska v opici, protože... On jí měl opravdu pěknou, jestli nemá proclít. No, legrace, celníci se smáli. A my jsme ho opravdu odnesli do letadla, přikurtovali jsme ho, vzlítli jsme, furt bezvědomí, pohoda, letíme, už se radujeme, že tedy Jarda bude v Bulharsku. A on se vám po nějaký půl hodině toho letu jako probral, dá se říct, že i vystřízlivěl, a seděl vedle mě v tom letadle. Teď jsem na něm viděl, jak si rovná v hlavě tu strašlivou situaci, že je ve vzduchu, kde bejt nikdy nechtěl, takový podvedený si připadal, odepnul tu kšandu v stekle a jakože jde pryč, jako... Ale za chvilku si uvědomil, že 10 kilometrů ve výšce, že daleko nedojde, ale nesednul si, ve mně viděl původce toho zla, toho podvodu na něj a chodil tam takhle tou uličkou, to byl zájezd CKM, jo, s kterými jsme letěli. A on chodil a tam
1: to
3: seděli...
1: To je většinou mladí, ne?
3: No mladí, mladí a my tenkrát jsme letěli, jo? A tak jako on začal chodit, já jsem nevěděl, co má v úmyslu a pro něj cizí lidi a on se takhle k nějakým naklonil a říká jim, slyšíte ty motory? Říkali, no slyšíme, no a co? Řekl, ten jeden se mi nelíbí. Jeho rozčilovalo, že jsou ty lidi klidný, zatímco podle něj to je strašně nebezpečný. Ale opravdu, za chvilku jsem viděl, půlka letadla fakt poslouchali ty motory, jestli ten Uhlíř nemá pravdu a jestli to brzo nespadne. Ale do té Varny, co jsme letěli, to je kousíček. A za chviličku letačko mu řekl, pane Uhlíř, jděte na místo, budeme přistávat, jo. Tak on si sednul, nepromluvil na mě slovo. Nafrněnej takový, připnul tu kšandu. A teď se stalo něco, co se v letadle samozřejmě běžně stává, jo. Klidný let to byl. To letadlo se v tom vzduchu prakticky nehnulo. Ale když musí letadlo přistát, tak se občas musí tak jako naklonit a nalítnout si, udělat takový oblouk a přistávat. A tohleto letadlo se, ale to bylo opravdu, to byly milimetry, se takhle naklonilo na jednu stranu, jak si nalítával, jak se takhle naklonilo, on se vytřeštil, takhle mě rafnul za ruku a říkal, ty vole, čemu se tady vyhýbá?
1: Já tady mám třeba další otázku, což je mi úplně teda trapný, teda, jak se zeptat, jak se ti, Jardo, pracuje se svěrákem?
0: No tak špatně, to... strašně. Já si v něm vždycky skřípnu prsty, ale to není nešikovností, to ne. Já jsem po tatínkovi velice šikovná, ale on je starý. Já jsem s ním zrovna tuhle, jsem s ním chtěla pracovat a ono to vůbec nešlo. On byl strašně tuhej. No. Ale když se namaže, to s ním jde jako po másle. No,
1: takže... tady to teda zatím moc po másle nejde. To takový trošku, já nevím, jak na to, člověče. Jak na to? Z toho tě znám, z toho tě máme rádi, to by nám šlo, ale já teda nevím, já bych to pomalu hnal do závěru.
0: No.
1: Jo.
0: No. Já jsem přišla jenom na chvilku.
1: Na chvilku, no, ale teda řeknu ti, stálo to za to taky, opravdu. Tolik ostudy v letadle jsem ještě neslyšel, ale já si myslím na druhé straně, že jo, můžeme být rádi, že tady Jiřinka na chvilku s námi pobyla v dnešním dílu Na kus řeči, i když na kus řeči, spíš na kousíček, abych to tak... Ono by se to v podstatě po dnešku mohlo jmenovat naskok, jako kdyby se to vycházelo z té situace, že jo. Já děkuju Jiřince Šípové a Karlovi Bohdalovi. Promiň, Jardo, už si to taky pletu, člověče, furt, víš, jako
3: Ale Karlo. Ne, to se nevomlouvej.
1: No, tak dobře, no.

0: Zastavte Temelín! Zastavte Temelín! Zastavte Temelín!
1: Nechte to běžet! Nechte to běžet!
0: Zastavte Temelín!
1: Nechte to běžet!
0: Zastavte...
1: Nechte...
0: Nazdár.
1: Nazdár.
0: Vy tady taky máte dneska sraz?
1: Ale nepak, já jsem se chodil bohřát. Teď, co to spustili, tak je tady tak nějak teplejc. Dělá mi to dobře na revma.
0: Já jsem tady služebně. Jsem aktivista z povolání. Včera jsem dělal kácení Šumavy, dneska mám tady Temelín, zítra mám sraz anarchistů nebo skínů podle toho, co se sejde. Furt je něco... Furt se něco děje. A ty jsi z jakýho hnutí?
1: Já jsem tady z hnutí mysli.
0: Hnutí mysli? To ani neznám. Jak tam platěj?
1: Já jsem tady z hnutí vlastní mysli. Já jsem tady starou sedlíkem. Jihočeskej tačka. Klasický Temelíňák. Já tady sedlačím. Mám pár slepiček, nějaký ty králíky, dvě kozičky.
0: Takže jsi ženatej. Ženu máš zdravou?
1: Ne, krávu bych už neuživil. Ale ty moje kozičky, jak se to tady rozdělo, ta elektrárna, jsou teďka takový nějaký živější. Oni jim už i ty očička svítěj, ta je paráda tohle.
0: Je ta zvýšená radioaktivita. Tak ono to působí už i na dobytek.
1: Jo.
0: Taky koukám tě nějak víc svítěj oči trošičku, všim jsem si.
2: Je, promiňte, že ruším, já hledat vesnička Temelín. Šla já dobře?
1: Jo, dobře, paníko. To máte tamhle rovně. Půjdete okolo té zahrádky s těma komínama, máte to potom už jenom 5 minut cesty.
2: Jo, šen. No to je ale velká zahrádka. A kdo tam bydlí, že musí mít tak velký kamna?
0: To nejsou kamna, paní, to je elektrárna.
2: A, krásná. Krásná krajina tu byla dřív, no. Promiňte, já nepředstavit. Baronka von Šmucik.
0: Těší mě.
1: Co říkala Buranka?
0: Buranka, to je baronka. Jméno řekla, Šmucik se jmenuje. Šmucik,
2: Šmucik
0: to je, Šmucik je německy špinavý, ale tohle toto je... To je nobl dáma,
2: no,
0: že jo?
2: To já nerozumím.
0: Poslyšte. A nejste vy nakonec Rakušanka?
2: No, richtig, no, richtig.
0: Teď mě to dochází. No, já. Tak začíná se nám slejzat manifestace. Že vy jste taky přišla protestovat.
2: No,
0: ale víte, co je mě divný? Když vy Rakušáci hlavně chodíte dělat ty blokády na ty přechody. Nebyla jste teďka někdy v přechodu?
2: No, dovolte. To.
0: Já myslím v hraničním přechodu. Víte, jak tam děláte ty blokády, jak vždycky z té rakouské strany tam najdou traktory, já tam taky chodím, jenomže z české strany, víte?
1: No jo, blokády. Z jejich strany traktory, z naší volové.
2: Ale pánové, aby ty mi rozuměla, já hledat rodná výzka. Já tady mám po meine familie velký posemek a česká vláda musí vrátit v rámci prostituce.
0: Restituce, restituce.
1: To je jedno.
2: Že jo, to je jedno.
1: To je jedno. No. Ve obojím je stejně milostivá bordel. Paní Šmucíková, jak no. Tak na vás koukám. Pojďte se, já jsem tady rodákem místním.
2: Jo.
1: Kde byste vlastně měla ten váš pozemeček?
2: A to už je dávno, to já nevím, jestli vy znáte. Lojza Šumpelik, no to byl můj, starosta. Temelín, von Čumpelík, statek, jo, velký, pak pole, pak kaplička, pak boží muka a naše pole. Ne.
1: Starej čumpelík?
2: Jo, jasno, starej
1: čumpelík. No jo, prostě vá, tak to vy koukáte přímo na to svoje poličko. Máte to vedle těch komínů.
2: Ne. Mein Gott. Tak ten čumpelík to prodal elektrárně kanec jeden. Já za 50 let čekám, abych mohla vrátit. Dřív to nešlo. On starý šmucik byl strašně žádlivý.
0: On šmucik teď už nežádlí?
2: Fon, mladý muži, fon.
0: A von fon už teď nežádlí?
2: Můj manžel mě nedávno opustil.
0: A kdy?
2: Včera.
0: Odvedla vám ho nějaká jiná, co?
2: Ano, subata.
1: Co říkala?
0: Ale že ten její si našel ženskou, která ti je podobná.
2: Ale... Pánové! Vy mi nerozumět. Můj manžel umřel. Takovej chodnej člověk to byl, takovej fajnovej, slušnej.
1: Hrgot, jak to mohl ten čumpelík prodat elektrárně, kráva jeden.
2: Já, promiňte, já strašně rozčilená. Já takovou dobu čekat, až ten můj natáhne brka, abych já mohla vrátit domů na svůj posemek, začít nová život a hlavně najít nová láska.
0: Zastavte Temelín, zastavte Temelín.
1: Nechte to běžet, nechte to běžet.
2: Dejte mi chlapa! Dejte mi chlapa! Děkujeme.
0: Nezlobte se, ale... No nemůžete, tady nejste na žádném seznamovacím večírku, paní. Tohle to je manifestace. Tohle je Česká atomová elektrárna.
2: Jo, Česká atomová? To, paní, to má zase Češi na půl s nějakým Tomem? To bude Tom Paťa. Ano, richtig. Česká a Tom Paťa. Boty už dělat neumí, tak fušuje do elektrika. Je tak jeden.
0: Paní, já nevím, jestli to dobře chápete, ale tamhle to, kdyby jednou bouchlo, tak vás to sfoukne až do Rakouska.
2: Jo, takže přímá linka Temelín Vídeň. No, udělá to puc a jsem tam na šen, na šen.
1: Kouknou, paninko.
2: No.
1: Jdou sem.
2: No.
1: Hrajte se, co vy vlastně s tím pozemkem chcete dělat? Nechtěla byste to střelit nějak lacinějc?
0: Tak pojďte sem, no. Taky mám takový návod. Hrajte se, co kdybyste na tom vašem pozemku postavila takových pár McDonaldů? Víte, aby my aktivisti jsme to měli všecko na jednu fleku, co vy na to?
2: No tak podívejte, kluci. Nalejem si čistýho vína, jo? Já totiž tady mám velký plány. Tady bude jednou stát velký zábavný park, rozumíte? Takový český prátr. Já jsem jako mladá začínala ve Vídni, no. Prátru, helejte, česká holka na ruském kole. Nastupte si, pánové a dámy. Ale roztočíme kola a už se to točí. Už to jede. Rychlost bude malinká, ať nám slečna neblinká. Nastupte si všichni kluci, je tu vaše půlce moce. No. Akorát jsem to říkala celý německy, že jo? No, hlejte, pánové, za mnou chodili chlapi z celý Vídně. No, pak přišel ovšem starý šmucik a šmetec, no. No tak, já se právě chci teď vrátit ke svému původnímu řemeslu, že jo, ke kolotoči, dělat konečně to, co mi jde, no. Hlejte, ale že zapnu šňůru svýho kolotoče do takhle velký zástrčky, no to mě teda v životě nenapadlo. No, helejte. To je nápad, pánové. Já to můžu celý propojit, jo, a udělám z toho takový jako strašidelný zámek. Prostě dům hrůzy, že jo? Protože co si budem povídat, hezký ono to není.
1: Tak vy nám z toho, paninko, chcete udělat takový Disneyland?
2: Jo, ovšem bude se to jmenovat po mně. Šmuciklend.
0: Šmuciklend, to je hezký. Jenom aby takhle jednou v Evropě neříkali celému Česku. Šmuciklend.
1: A to musíme oslavit. Franto, pojď sem. Dáme si tu naši

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným, kdo si promění s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat, nebe budu vším tím, co lidi propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zavře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: jsou 3 hodiny.
1: Dobrou noc, posluchači Četrádia. Od mikrofonu vás zdraví Vlasta a začínají noční zprávy. Hlavní události v kostce. Obezita zvyšuje riziko rakoviny prsu, varuje onkoložka. Evropa podle vědce podceňuje hrozbu umělé inteligence. Rusko prý chystá dronové hrozby pro státy u Středomoří. Onkoložka Petra Tesařová upozorňuje, že obezita patří mezi hlavní rizikové faktory rakoviny prsu, protože tuková tkáň produkuje pohlavní hormony, které mohou nádor podpořit. V rozhovoru pro Radiožurnál vysvětlila, že tato civilizační nemoc souvisí nejen s geny, ale výrazně i se životním stylem. Lékařka proto ženám doporučuje dbát na zdravou váhu jako na prevenci. Teoretik komplexních systémů Jan Kulwait varuje, že Evropa podceňuje rizika spojená s rychlým rozvojem umělé inteligence. Současnou situaci přirovnává k začátku koronavirové pandemie, kdy si Evropa myslela, že se jí nákaza z Wuhanu nedotkne. Podle něj může umělá inteligence výrazně snížit hodnotu lidské práce a společnost by se na tuto změnu měla připravit. Americká zpravodajská služba CIA podle informací varovala evropské středomořské státy před možnou ruskou operací s drony. Rusko by je mohlo vypouštět z lodí maskovaných jako obchodní plavidla směřující do Španělska, Itálie a Francie. Jde o další z řady hybridních hrozeb, kterým Evropa v poslední době čelí. Ekonom Pavel Hnát z Vysoké školy ekonomické upozorňuje, že výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledních dnech citelně ovlivňují světové trhy. Trump se vyjadřoval k Íránu, Ukrajině i zbližování Evropy s Kanadou a sešel se s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Podle Hnáta se jeho slova promítají do očekávání investorů a bank, a tím i do reálné ekonomiky. Státní veterinární správa upozorňuje na následky nedělního vniknutí aktivistů do vepřína v Markvarticích na Jihlavsku. Do areálu se dostalo 24 lidí, další protestovali proti podmínkám chovu prasat přímo před branou. Podle veterinářů takový zásah zvířata stresuje a v chovu se od té doby objevuje víc potratů u prasnic. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů v Oviedu se Španělskem 1:3, i když se poprvé v národním týmu gólově prosadil útočník Sláma. Anglie si před úterním duelem s českým týmem ve Wembley spravila chuť famózní výhrou nad Chorvatskem 7:0, dvěma góly se blýskli Harry Kane i Bukayo Saka. Na závěr kulturní radost, herecká asociace v Národním divadle rozdala ceny Thálie. Celoživotní mistrovství převzali Petr Nárožný a Zdena Herfortová, nejlepší ženský herecký výkon v činohře získala Lucie Žáčková a mužský Stanislav Majer. Slavnostní večer sklidil bouřlivý potlesk zaplněného sálu.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno a 11 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Dnes v neděli pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik k počasí. Kdo ještě bdí, tomu noc s Četrádiem uteče příjemněji, zdraví Vlasta.

0: Divadlo Noc.
1: Tak co je, haló, další?
2: Co říkáte?
1: No, co si přejete, chci vědět.
2: Já? Jo, tak co jsem to chtěl?
3: Lístky do kina.
2: Lístky do kina.
1: No, chtěl, ano. To je mně jasné, ale na co?
2: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No, to já vím také, ano. Ale na co chcete jít? Na jaký film?
2: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
2: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
2: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych nesíl, jo.
1: Na zítra.
2: Na zítra, ano. A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. A jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: No ano.
2: Ano.
1: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. No. Já nevím, to hraje taky v neděli ráno, že bych šel v neděli ráno.
3: Neděli, jak chceš, ale v neděli.
2: No jo, to je pro, to ještě spím, že jo. To je...
1: Tak na kdy teda to chcete?
2: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
2: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu. Teda,
1: dobře.
2: No, ano.
1: Dobře.
2: A co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Co?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
2: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a po zejtří?
1: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: Ano. A v pátek nehrajete nic? Co hrajete v pátek?
1: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu večer a v neděli.
2: A v pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
2: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
2: Tak?
1: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
2: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozítří, bych chtěl, ano.
1: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, v neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Já nevím, ona mě pořád říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou. Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejcí. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli a v neděli ráno taky dva. No tak, já si to tam pak se kouknu, co hrát, a teď druhý zahodím. Rozumím, to je dobrý.
1: Toto trvalo.
2: A jo, no tak.
1: 114 korun mi dáte.
2: To je dobrý.
1: To není dobrý, ještě 14 korun.
2: To jdem ještě 20. Ještě 14 dostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se schválně kouknu. Teď se schválně kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.

se George. Budu vám vyprávět příběh, který je pro mě do dneška nevysvětlitelný.

nechal jsem všeho a uháněl ke špitálu jako o závod. V květinářství u brány neměli fialky, které měla jen tak ráda, a tak jsem vybral tu nejkrásnější růži, jakou jsem kdy viděl. Byla modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami, a žluté okraje květních lístků se třpitily ve slunci.

Požádal jsem květinářku, aby růži opatřila stužkou, na které bude napsáno: drahé N z lásky George. Pak už jsem na nic nečekal a vřítil se do nemocnice. Na oddělení, kde N ležela, měli všichni kamenné tváře a odvraceli pohled. Pochopil jsem strašnou pravdu. Přišel jsem pozdě. N ležela na lůžku a na prsou měla skřížené ruce, které mě už nikdy nepohladí. Jak jsem se nad ní naklonil, cítil jsem, že voní jako vždy fialkami, které tak zbožňovala. Vsunul jsem jí do dlaně tu růži orosenou vlastními slzami a pomodlil se za její duši.

Když jsem se po roce vrátil z cesty domů, první kroky mě vedly za N. A tam jsem to uviděl. Ačkoliv byl horký letní den, přeběhl mě mráz po zádech. Uprostřed jejího hrobu kvetla růže modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami, až žluté okraje květů se třpitily ve slunci jako zlatá koruna na hlavě královny. A na nejvyšším výhonku byla stužka s nápisem drahému Georgeovi z lásky N. Neodolal jsem a přičichl k tomu vzácnému keříku a zažil další šok svého života. Květy nevoněly po růžích, ale měly silné aroma.

0: jsou 4 hodiny.
1: Vítejte u nočních zpráv Čet Rádia. Tady Vlasta a hned začínáme. Co se děje doma i ve světě? Obezita zvyšuje riziko rakoviny prsu, varuje onkoložka. Evropa podle vědce podceňuje hrozbu umělé inteligence. Rusko prý chystá dronové hrozby pro státy u Středomoří. Americká zpravodajská služba CIA podle informací varovala evropské středomořské státy před možnou ruskou operací s drony. Rusko by je mohlo vypouštět z lodí maskovaných jako obchodní plavidla směřující do Španělska, Itálie a Francie. Jde o další z řady hybridních hrozeb, kterým Evropa v poslední době čelí. Teoretik komplexních systémů Jan Kulwait varuje, že Evropa podceňuje rizika spojená s rychlým rozvojem umělé inteligence. Současnou situaci přirovnává k začátku koronavirové pandemie, kdy si Evropa myslela, že se jí nákaza z Wuhanu nedotkne. Podle něj může umělá inteligence výrazně snížit hodnotu lidské práce a společnost by se na tuto změnu měla připravit. Onkoložka Petra Tesařová upozorňuje, že obezita patří mezi hlavní rizikové faktory rakoviny prsu, protože tuková tkáň produkuje pohlavní hormony, které mohou nádor podpořit. V rozhovoru pro Radiožurnál vysvětlila, že tato civilizační nemoc souvisí nejen s geny, ale výrazně i se životním stylem. Lékařka proto ženám doporučuje dbát na zdravou váhu jako na prevenci. Státní veterinární správa upozorňuje na následky nedělního vniknutí aktivistů do vepřína v Markvarticích na Jihlavsku. Do areálu se dostalo 24 lidí, další protestovali proti podmínkám chovu prasat přímo před branou. Podle veterinářů takový zásah zvířata stresuje a v chovu se od té doby objevuje víc potratů u prasnic. Ekonom Pavel Hnát z Vysoké školy ekonomické upozorňuje, že výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledních dnech citelně ovlivňují světové trhy. Trump se vyjadřoval k Íránu, Ukrajině i zbližování Evropy s Kanadou a sešel se s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Podle Hnáta se jeho slova promítají do očekávání investorů a bank, a tím i do reálné ekonomiky. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů v Oviedu se Španělskem 1:3, i když se poprvé v národním týmu gólově prosadil útočník Sláma. Anglie si před úterním duelem s českým týmem ve Wembley spravila chuť famózní výhrou nad Chorvatskem 7:0, dvěma góly se blízkli Harry Kane i Bukayo Saka. Na závěr kulturní radost, herecká asociace v Národním divadle rozdala ceny Thálie. Celoživotní mistrovství převzali Petr Nárožný a Zdena Herfortová, nejlepší ženský herecký výkon v činohře získala Lucie Žáčková a mužský Stanislav Majer. Slavnostní večer sklidil bouřlivý potlesk zaplněného sálu.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno a 10 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes v neděli pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik noční počasí. Vlasta vám přeje klidnou noc s Čet Rádiem.

0: Divadlo Noc.
1: Česká kinematografie žije, to je dobře. Peníze nejsou a přece se točí. A vy teď dokonce budete mít příležitost nahlídnout filmařům, jak se říká, pod pokličku. Protože vy se teď stanete svědky natáčení scény do jednoho úplně nového českého filmu. Ten film se jmenuje Láska na poslední pohled. A je to prostě o jaksi dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scénárista a vynikající režisér.
2: Pane režisére, já už jsem připravený. Já jsem připravený, pane režisére, jenom mám problém.
1: Ano.
2: Já dneska strašně spěchám, víte. Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskovu Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane režisére, to ne, to je herečka, to je velká herečka, ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.
3: Ani nevíš, jak jsem se na tebe těšila, takže my už zase budeme
4: zase spolu
3: točit na zdarej.
2: My tady zrovna o tobě s panem režisérem povídáme, jaký máš pamatováka. Já mám radost, že mě poznala, víte?
3: Ty si k nezapomenu. Tak děti, pojďme.
1: Pojďme pracovat,
3: čím začneme?
1: Irmičko sladká, dneska točíme tu klíčovou scénu.
3: No tak, to je velice jednoduché, dejte sem ty klíče a jedem.
1: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
3: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
1: Jo. Teď mi to došlo.
2: Takovej ještě dneska bude.
1: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
3: No, já
1: víš, to
3: vím,
1: je ta scéna, já. Jak se tam vy dva usměřujete, já. On ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
3: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý,
1: ano,
3: co?
1: To je hezký, ano. Ale Irmičko, svaďonka. Sladionka, jsi výborná jako vždycky, ale tu scénu, ve které popisuješ chlapa, se kterým máš tajný poměr, tak tu scénu točíme až zítra.
3: Jo, zítra, no, tak vidíš, a já už

0: To umím dneska.
1: Irmičko, jsi výborná, miluji tě, zlato, ale dneska točíme tu scénu, jak vy dva spolu se usmiřujete, jak ti vyznává lásku. Ten text si projedeme, jako jenom, aby jsme si to oživili. Ano. Ten dialog začíná on.
2: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav.
2: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím, pověděl bych pak.
0: No, kluci, vy si vystačíte úplně sami. To já jsem mohla klidně zůstat všechno.
1: Irmičko, miluju tě, ale já jsem teďka říkal tvůj text.
0: No to, ale to já nevím proč. Protože já svůj text umím. Není nějak velký, spíš menší, ale že na mém věku už si nemůže moc vybírat.
1: Ano.
0: Já vím, že je to na zítra.
3: Pojďme točit, pane režisére.
1: Ano, už...
3: Irmičko, ono se ti to vybaví. Ale jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
0: Myslíš, jo? Jenom aby to nenaskočilo tobě.
1: Tak se připravte, děti, soustřeďte se, jo?
4: Bude 18 hodin.
1: Ano, spěcháme. Takže se připravte, ano. Pozor, zapnu. Kamera jede, klap. Akce!
0: No co blázníš? Ježišmarja, tak řeknu kamera, nebo klapka, a ne akce! To, jako když na mě vystřelíš, no. A já všechno zapomněl. A nic nevím. Já potřebuju klid. No. Rozumíš? A soustředění.
3: Víte, ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění. No. Já potřebuju stihnout to představení.
1: Já vím.
3: Mně se to slíbil, pane režisére. Je to Jirásek, je to Lucerna. No, mě musí líčit na odpornýho. Hmm. Odpornýho mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
0: No proč to nehraješ s tímhle?
1: Prosím tě.
0: To se mi povedlo. A to ti jen tak zapadlo.
1: Tak to jsme se zasmáli, hezký takový odlehčováček to byl. Tak, máme hezkou atmosféru.
0: Mám lepší náladu.
1: Ano. Tak, kamera jede. Klap. Akce! Ještě jednou. Akce.
2: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.
1: Stop!
0: Co?
1: Teď jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
0: Ježišmarja, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. No, děti, to mi nemůžete dělat. Něco točím a najednou zase něco jiného.
1: Irmičko, prosím tě, jsi zlatá, jsi slaďonka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Yeah. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo?
0: Yeah.
1: A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára, tak to je ta zápletka. Tak četla jsi snad scénář?
0: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já, přece nebudu číst druhý, to bych z toho úplně zmagořila, že jo. A teda, že tam hraje taky kanár, no promiňte, to mi teda ulítlo. No, tak moment, on včera byl nalitej.
1: Jo.
0: Jo?
1: No.
0: No ale proč otvíral okno?
3: Já to řeknu rychle,
0: abych byla ve obraze.
3: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal jsem mi špatně, odevřel jsem v okno.
1: On to má v roli. On hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít.
3: Ano.
1: Hodil to za hlavu.
0: No moment, ale před chvíli jste říkali, že to hodil z okna.
1: Irmi. No,
3: pojďme točit, pane režisére, čas letí.
0: Kuku,
3: 7:15.
1: Ano. Tak se hezky soustřeďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap, akce.
2: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš? Cože?
2: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš? Ale jo, slyším, ale špatně.
1: Stop.
0: Jsi daleko.
1: Ale já ti napovídám, že vidím, že ten text neumíš.
0: To... Já neumím text.
1: Já tam pak slyšet nebudu. Nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Irmičko, klid. Hele, já se schovám asi někam sem, tady, abych nebyl vidět, jo?
0: Ano.
1: Takhle budu blízko u té tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Takže stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, jo? Tak, pojďte, děti. Tak. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
2: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
4: Co není možný, se na mě kouká takhle.
0: No a jak se mám koukat? Prosím
1: vás, děti, hlavně klid, uklid. Teď myslí na to, že máš večer tu lucernu.
4: Já na nic jiného nemyslím.
1: No.
0: A já se na něj koukat
1: nebudu
0: teda.
1: No tak to, no, trošičku. No, tak klid, děti, jo? Tak, pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap. Akce.
2: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš?
1: Tam v dálce hučí ráno splav.
0: Jak v dálce bučí stádo krav.
1: Stop! Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
4: Ale mě tam ty krávy nevadí. Ty si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizere, já to nestihnu, to představení.
0: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
1: No, ale...
0: Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
1: Dobře, klid, Irmičko, helejte se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy nakonec nevadily.
0: No tak vidíš. Jo?
1: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy, chápeš? Klid, děti. Ať to dotočíme. No,
4: pojď.
1: Si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to větu. Tam v dálce hučí ráno splav.
4: Půjde.
1: Tak, pojďte, děti, jo?
4: Půjde.
1: Teď už to máme, tak.
4: To půjde.
1: Klap. Akce.
2: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš, jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy?
2: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím,
0: nevěděl bych pak.
2: Uletěl mi pták.
4: Já vím, no, já jsem myslel, že už jsme u toho kanára, co odletěl.
1: Ten kanár přijde až potom.
0: Pro Krista pánovou kanár přijde, jo? Tak kanár nelítá, no to...
1: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to? Já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. On přilíte, takhle se posadí na římsu, tak já chci ty vaše pohledy tam, jo? Takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali. Já si to pak sesadím, ty scény k sobě, jo? Takže děti, tak, soustřeďte se. Tak. Klap. Akce.
2: Vrátil se. Viděla jsi ho?
0: Neviděla, já nemám brýle.
2: Tak si je vezmi, miláčku.
0: No já jsem ji někde tady nechala.
2: Se po nich podívej.
0: Ale no jo, tak. Podívám. Počkej. Tak. No to je šílený. To...
5: Viděla jsi ho?
0: Viděla. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.
5: Stop!
1: Pro mě dobrá.
0: Pro mě teda taky.
1: No, no.
0: To byla bezvadná. To byla bezvadná, to vidíš. Kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té Lucerně. Taková...
1: Ale prosím tě, že se takhle ptáš. Samozřejmě tam dej na Spartu jedničku. Sparta už doma nemůže prohrávat a vyhraje. Co tam je dál? Co tam je? No jaký zápas tam je na tiketu? Jo, Viktorka Žižkov v Jablonci. Aha. A bych dal dvojku. Jablonec je doma nevyspytatelný. Jo, co ještě? Slavie doma. Slavie, ta je teďka špatnější, hele, nulu, tam bych dal nulu, nula je jako remíza, remízu.
0: Promiňte, jsem tu dobře na živnostenském úřadu, nebo je to sásková kancelář, já teď nevím.
1: Prosím tě, budu muset končit, jo, mám tu nějaký, ale žádný tu nějaký, jak to posloucháš, mám tu nějaký jednání, no, tak jsem v práci, ne, tak...

koupil jsem munduru, hrají na šalmaje, že bránu do ráje neprojdu já. Nebeská honorace, haleluja, má totiž svoje informace, haleluja, co chtějí vědí o člověku, haleluja, mají na to fonotéku a

0: je 5 hodin.
1: Dobré ráno. Tady Vlasta, budík už zvonil, já jsem vzhůru a mám pro vás zprávy Čet rádia. O čem se dnes mluví? Obezita zvyšuje riziko rakoviny prsu, varuje onkoložka. Evropa podle vědce podceňuje hrozbu umělé inteligence. Rusko prý chystá dronové hrozby pro státy u Středomoří. Americká zpravodajská služba CIA podle informací varovala evropské středomořské státy před možnou ruskou operací s drony. Rusko by je mohlo vypouštět z lodí maskovaných jako obchodní plavidla směřující do Španělska, Itálie a Francie. Jde o další z řady hybridních hrozeb, kterým Evropa v poslední době čelí. Státní veterinární správa upozorňuje na následky nedělního vniknutí aktivistů do vepřína v Markvarticích na Jihlavsku. Do areálu se dostalo 24 lidí, další protestovali proti podmínkám chovu prasat přímo před branou. Podle veterinářů takový zásah zvířata stresuje a v chovu se od té doby objevuje víc potratů u prasnic. Ekonom Pavel Hnát z Vysoké školy ekonomické upozorňuje, že výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledních dnech citelně ovlivňují světové trhy. Trump se vyjadřoval k Íránu, Ukrajině i zbližování Evropy s Kanadou a sešel se s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Podle Hnáta se jeho slova promítají do očekávání investorů a bank, a tím i do reálné ekonomiky. Teoretik komplexních systémů Jan Kulwait varuje, že Evropa podceňuje rizika spojená s rychlým rozvojem umělé inteligence. Současnou situaci přirovnává k začátku koronavirové pandemie, kdy si Evropa myslela, že se jí nákaza z Wuhanu nedotkne. Podle něj může umělá inteligence výrazně snížit hodnotu lidské práce a společnost by se na tuto změnu měla připravit. Onkoložka Petra Tesařová upozorňuje, že obezita patří mezi hlavní rizikové faktory rakoviny prsu, protože tuková tkáň produkuje pohlavní hormony, které mohou nádor podpořit. V rozhovoru pro Radiožurnál vysvětlila, že tato civilizační nemoc souvisí nejen s geny, ale výrazně i se životním stylem. Lékařka proto ženám doporučuje dbát na zdravou váhu jako na prevenci. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů v Oviedu se Španělskem 1:3, i když se poprvé v národním týmu gólově prosadil útočník Sláma. Anglie si před úterním duelem s českým týmem ve Wembley spravila chuť famózní výhrou nad Chorvatskem 7:0, dvěma góly se blýskli Harry Kane i Bukayo Saka. Na závěr kulturní radost, herecká asociace v Národním divadle rozdala ceny Thálie. Celoživotní mistrovství převzali Petr Nárožný a Zdena Herfortová, nejlepší ženský herecký výkon v činohře získala Lucie Žáčková a mužský Stanislav Majer. Slavnostní večer sklidil bouřlivý potlesk zaplněného sálu.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 10 stupňů, v Brně jasno a 10, v Ostravě polojasno a 6. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A to je k počasí vše. Přeju vám krásné ráno a den plný pohody, vaše Vlasta.

Stichlá ulice se topí v namodrlém tónu. Mlha líže asfalt a starý baráky svět.

0: hledáš holku, která má něco, co nemá žádná jiná, co ti bere dech, kde si tě zavřou plíce, kdykoliv ji uvidíš, tak si ji váš. Váš si.
1: Divadlo Noc.
2: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Hlásím příchod do služby.
3: Dejte si pohov, Snaživec.
2: Zaplať pán Bůh.
3: No ne až takhle. Pohov jsem řekl. Snaživec,
2: ano.
3: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
2: Všechno je zajištěné. Pane majore, možná to bude pochvala. Všechno jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
3: Volavku máte?
2: Co?
3: Volavku máte?
2: Jo. Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
3: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
2: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď krade, se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
3: Jo.
2: A už by tady měla být?
3: Kde je?
4: To jsem! Aranka Kurucová!
5: To je ona!
4: Pan major! Moment! Ajde střenka! Pan major, co je to ta volavka?
3: Kurucová, ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
4: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
3: No ty ho musíš chytit.
4: Chytit? Za co?

0: chytit pánka, vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
1: Kuručová, klid. My ti to tady se snaživcem ukážeme.
0: A ukážete? Za co mám chytit, ukážete? Tak já si zatkám.
1: Ne.
2: Já vám říkám, pane majore, ta bude skvělá.
0: Osypíš.
2: Ano.
0: Os nezažil.
1: Kuručová.
0: Kuručová. Ano, pardon. Už se soustředím.
1: Počkej s tím, Kuručová. Ty musíš na sebe nalákat úchyláka, je ti to jasný?
0: No jasně.
1: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
0: No jasně, našemu Férovi na vencel placu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepanko, to jste neviděl, to
2: ale
0: jste ještě neviděl.
2: Kuručová, ale jo. To byla jiná situace.
0: To byla nádherná, všichni
2: to si byla ještě plakali. Kriminální živel.
0: No to už nejsem.
2: No to už nejseš.
0: Já už teprve
2: pak si začala spolupracovat. Pak si sedala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů?
0: To jsme udělali.
2: No,
0: to
2: si pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma.
1: No.
0: To byla dobrá akce. Dobrá. Sakra.
2: Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude senzační.
1: Dobře, tak pojďme do akce.
0: To jsou prachy tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
1: Potom, Kuručová.
2: Nerozdávej se nám v malej.
1: Pojďte, čas běží, úchyl tady může být každou chvíli. Kuručová, ale...
0: Já se nemůžem soustředit, když tam vidím ty peníze.
1: Kuručová,
0: no.
1: Ty tady musíš nalákat toho úchyla, ale rozumíš, tohle to potom na sobě nemůžeš mít, protože...
0: To je Libra na rokova!
1: Ale myslím tady ty chlupy, to nemůžeš mít na sobě, protože...
0: A co se holilo?
1: No ne, to...
0: I na prsu.
1: Na tohle by si žádnýho úchyláka nenalákala.
0: Pečo.
1: To potom v akci musíš sundat, protože víš jako volavka, co jsou tvoje hlavní zbraně.
0: Zbraně?
1: No.
0: Zbraně mám, hele, rekvizity.
2: Maria, pane majore, to je zbrojnice. To je muničák tohle, co?
0: Víč?
2: Kam se hrabou naše služební bouchačky, víš?
0: No. No, a to si představ, že mám nejmenší ve vchodě.
1: No.
0: U nás.
1: Dobré. Tak, Kuručová.
0: A dobré, ne?
1: Kuručová. Nechte jí bejt. Kuručová.
0: Za zhora vypadám jako čtverec. Pardon, probíte. Vy tady máte tu seku.
1: No ne, Kuručová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
0: No co?
1: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
0: Počala, já už jsem dávno. Pánko, dávno jsem počala.
2: Kuručová.
0: No, co pak?
2: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
0: Pana? To jsem nikdy nebola. Možná bola, nepamätám. Možná bola. A už je to dávno.
1: Kuručová, sleduj.
0: Sled ty taky.
1: Situace. Snaživec. Pomožte mi trošku, snaživec.
0: Tak mu trošku pomoct.
2: Víš, jedu na plnej plyn, pane majore.
1: Kuručová, sleduj.
0: No, já sleduji.
1: Situace. Jsi v parku sama.
0: Ne, jsou tam je lidi.
1: No dobré.
0: Dobré, jsem sama.
1: Potom, sama.
0: Sama, se soustředím, jdeš, ty pedi v zvězi, kde mě rozhazují ty prachy.
1: Aranka.
0: Trošku si potom může vzít.
1: Když jsi sama v parku.
0: Ano. No tak,
1: co je? Vemte to za mě, já nemůžu. To je pro devianta ideální situace.
0: To jasný.
1: Jo? Deviant se blíží.
0: A já jak poznat toho debutanta? Já to poznám.
1: Devianta říkám.
0: Tak
1: no, deviant. No jak se pozná, se prostě jak? Pozná. No. Na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no. Kuručová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
0: no, jako mě.
1: Tak dokoná.
0: A když dokoná, tak co bude potom? No, když dokoná, já to musím dělat.
1: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
0: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naší akci. Já bych mátu. Co? A ty bys nechtěl. No. Co? Tak. Víte, Silvester, ne?
1: Snaživec, co jste mi to
0: já
1: sem přivedl?
0: Já
1: vy se na ní podívejte.
0: Já nezlá koma.
1: Se podívejte.
2: Ona je dobrá,
1: ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
0: Jak no. Nepochopí? No. Jak tě pochopí? Fero! Jak tě pochopí kam? Co máš po cigáro, má?
1: Kurucová.
0: Co máš po cigáro?
1: Kurucová.
0: Víš, kolik je nás doma? Honě!
1: Snaživec.
2: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil.
1: Pan. Jo, dobrý, dobrý. Kurucová.
0: Kurucová. Pěti kábly,
1: pojď. Lavička. Jinak to udělám, jinak. Jak? Snaživec.
2: Ano.
1: Předvedeme si tu akci celou názorně. Kurucová.
0: Mě se to tady strašně zatrhává. No.
1: Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
0: Udělej.
2: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá, tohle.
0: Chodit bude.
2: Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Víte, já jsem od dopravky, pane
1: ale
2: majore.
1: Ale Snaživec. Snaživec, to je názorná akce. Pro boha, no tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No, tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no.
0: No.
1: Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
2: No, popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi ale vy byste mohli dělat toho úchyla, pane majore.
1: A snažit...
2: Ne, vy na to máte figuru, pane majore.
0: Ano,
2: ne.
0: Vám to půjde.
1: Já celou akci řídím. Tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak, pozor, názor na akce. Snaživec, připravit, jo? Jako ten úchyl, trošičku, jo? Tak, ano. Pozor, připravit. Tak, lavička, Kurucová, Snaživec,
0: zase
1: akce.
0: Zase se mi to tady zaseklo.
1: Akce.
0: Kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, srdinky, ptáci, kytičky, ptáci, srdinky, ptáci, kytičky, ptáci, srdinky, ptáci, kytičky, ptáci, srdinky, ptáci, kytičky, ptáci, srdinky.
3: Dobrý den.
0: Nazdar. Nazdar, debiant!
1: Ale pozor! Jaký deviant? Tím by si se přeci prozradila, mu nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
0: Ježiš, koupná, vidím ty kráviny, co tady říkáš.
1: No, dobře. Ne, to bylo, Snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou a víte co, Snaživec?
2: Ano.
1: On takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
0: Ze zadu to beru, půjde
1: tady. Ale toho.
0: Dobře.
1: No, pojďte,
0: to není špatný nápad.
1: Snaživec? Snaživec, akce.
0: Tati. Moment, pan major, deviant přijede vlakom. Asi jo.
1: Snaživec.
0: Vlakom.
1: Co je to za zvuky tohleto?
2: Jestli ten chtíč nejdřív vrazí do nosu. Poslední léta už mi to tam zůstává. Já to na závěr můžu, pane majore, akorát vysmrkat.
1: Snaživec. No, už je vám líp. Snaživec, pochopte to, vaše sexuální problémy tady teďka nejsou důležitý.
2: Chápu.
1: Rozumíte? No, teďka tady Kurucovou připravujeme na akci s deviantem, jo? Ano. Tak, soustřeďte se, pojďte ještě, odstraňte ty zvuky, to jo. Vaše, jo? A víte co?
0: Ano.
1: Rovnou jí začněte škrtit.
0: Jasně. Škrtit? Proč to škrtit? To jsme si neřekli, co ty zdochněm?
1: Ne, jak zdochněm, k tomu nedojde, protože přeci budeš volat...
0: Jak to víš? Víš, kolik mám dětí?
1: Budeš volat... Budeš hned volat o pomoc, protože... na sobě budeš mít umístěnou vysílačku, rozumíš?
0: A kde to budu mít? Moc spolknu, nebo co?
1: Já bych to dal možná někam mezi zbraně, tady.
0: Ty,
1: někam.
0: Dej to mezi zbraně!
1: Co je?
4: Ne, pane majore, vysílačky na volavky vždycky umišťuju já.
0: No, dej si to tam, dej!
1: Dobře, no, tak si to tam dejte, no.
0: No, tleskajte! Tak pojď! Kanut! No tak už to tam dej, dej! Ne s tím nebaš!
2: Já už mám se plný rypák.
0: Už tam mám tu vysílačku.
1: To. Slyšíte? Kroky nějaký. To by mohl být on. Takže pozor, snaživec. Do úkrytu.
5: Slečno, je vedle vás volno.
0: Pojď si zátkat, pojď. Hezký brejle, už na ťa čaká.
5: To by nějaký omyl, já vás vůbec neznám.
0: Neznáš?
5: Ne.
0: Však mě poznáš, až mi začneš krtit.
5: Proč bych vás krtil, proč bych to dělal?
0: No, kvůli tomu chtíči. Už máš ten chtíč?
5: Chtíč mám.
0: Dábňa?
5: Na pivo.
0: A mňa nie. Prečo? Co máš proti cigánom další? To jsou lidi v Kolíně. Co máš proti cigánom? Já nikdy neprijedem. Nikdy.
5: Vůbec nic. Ani proti Romům. Mám jiný zájmy.
0: Ty si dá chlapi. No, to je škoda materiálu. Prečo, debitu, kde já tě předychovám?
1: Moment.
0: No co?
1: Jako co je to tady za konverzaci tohleto?
0: Pan major, prilákal jsem tě pluša.
1: Ale.
5: Tak vysvětlí mi někdo, co se tady děje.
1: Samozřejmě.
0: Silvester.
1: Moment. Major Sádlo, Česká policie.
5: Major Máslo, Městská policie.
1: To bude nějaký omyl, nějaký nedorozumění, my tady chytáme devianta.
5: No, to je omyl, to chytáme my.
1: Ne, neleste nám do rajonu, tohle to tady probíhá naše policejní akce s krycím názvem Podprsenka.
5: Zase omyl, to je naše policejní akce a jmenuje se Suspenzor.
1: Ne, to je Podprsenka, naše policejní akce se bude, to je krycí akce, tak si zavoláme policejního prezidenta, tak zavoláme policejního prezidenta, zase nám leze do rajonu, zase nám leze do rajonu.
0: A za to tě mám chytat! Přelej se do studený vody! Tak a teď! A máš to, že si dám!

Chod srdce zrychluje se, nejste starší ročník, pane, ty však máte rozpukané. Moře smutku je hoclané, chyťte se mne, chyťte pane.

0: Je 6 hodin.
1: Krásné ráno vám všem. Tady Honza, kafe mám nalité a zprávy Čet rádia připravené. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Žalobce zastavil stíhání Čeka, který navzdory zákazu prezidenta bojoval za Ukrajinu, CIA varuje před ruskými drony mířícími na jih Evropy a český vědec upozorňuje, že Evropa podceňuje hrozbu umělé inteligence. Ředitelka Fondu ohrožených dětí Hana Kupková varuje, že systém ochrany ohrožených dětí v Česku je na pokraji kolapsu. Zařízení jako klokánky mají nedostatek peněz i personálu, takže chybí místa pro děti, které by měly být odebrány z rizikových rodin. Podle ní pak traumatizované děti často putují z jednoho ústavu do druhého. Onkoložka Petra Tesařová upozorňuje, že obezita patří mezi významné rizikové faktory rakoviny prsu. Vysvětluje to tím, že se v tukové tkání tvoří pohlavní hormony, které mohou podporovat vznik nádoru. Podle lékařky jde o typické civilizační onemocnění úzce spojené se životním stylem. Státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání muže, kterému bývalý prezident Miloš Zeman zakázal vstoupit do ukrajinské armády a on přesto odešel bojovat proti ruské agresi. Žalobce podle webu irozhlas.cz usoudil, že nedává smysl trestat člověka, který riskoval život za správnou věc. Jde prý o zcela výjimečné rozhodnutí. Americká tajná služba CIA měla varovat středomořské státy Evropy před možnou ruskou operací s drony. Ty by podle informací mohly být vypouštěny z lodí maskovaných jako obchodní plavidla a mířit na Španělsko, Itálii a Francii. Jde o další signál rostoucího napětí mezi Ruskem a evropskými zeměmi. Vědec Jan Kuvajt varuje, že Evropa podceňuje rizika spojená s rychlým rozvojem umělé inteligence. Situaci přirovnává k začátku pandemie koronaviru, kdy se lidé mysleli, že se jich hrozba netýká. Podle něj by umělá inteligence mohla výrazně snížit hodnotu lidské práce. A teď sport. Angličtí fotbalisté v Lize národů rozdrtili Chorvatsko 7 brankami ku nule, dvakrát se prosadili Harry Kane i Bukayo Saka a potvrdili tak skvělou formu těsně před úterním zápasem s českým týmem ve Wembley. Čeští fotbalisté naopak v Lize národů prohráli ve Španělsku 1-3 a pod novým trenérem Santim Deniou stále čekají na první bod. Jediný český gól střelil Matěj Sláma, pro kterého šlo o premiérovou trefu v národním týmu. A na závěr dobrá zpráva ze severu Čech. Ústecká komunitní nadace poprvé ocenila lidi i skupiny, kteří ve svém okolí nesedí s rukama v klíně a zlepšují život regionu. Dny za sousedskou sounáležitost rozdala ve veřejném sále Hraničář. Porota i veřejnost přitom vybírali z 8 nominovaných projektů od oprav památek až po vzdělávací aktivity.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 9 stupňů, Brně jasno a 10, Ostravě polojasno a 5. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Honza u mikrofonu, ranní doprava v kostce. Na dálnici D8 na 67. kilometru ve směru na Prahu se před hodinou stala nehoda osobního vozu se zvěří, provoz tam může být zpomalený. V Praze hlásí parkoviště systému Park & Ride plnou obsazenost na Zličíně a u kongresového centra volná místa zbývají jen pár. Pokud míříte do centra, počítejte s tím, že i Kotláška a Nové Butovice jsou obsazené z větší části. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2. V místě sjezdu na Brno centrum se dlouhodobě tvoří kolony, stavba potrvá až do listopadu příštího roku. U Kaplice na Jihuček zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené některé silnice třetí třídy směrem k rakouské hranici, objízdné trasy jsou vyznačené. V Praze stále probíhá přestavba Livenského mostu. Řidiči i tramvaje tam musí počítat s omezením až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. kolik od silnic. Uza vám přeje, ať vás dnes ráno nic nezdrží.

0: Ty jsi naposledy někomu zavolala jen tak, bez nějakého konkrétního důvodu?
1: Jo, tak to už bude pár let. Dobré ráno z Chat Rádia, máme 6.20 a venku za oknem je zatím docela příjemné chladné ráno.
0: No vidíš. Já jsem si vzpomněl na svého starého kamaráda z učiliště a řekl jsem si, že tenhle týden je ideální čas mu pro nic za nic prknout.
1: Fakt.
0: To jo. Člověk pořád někde spěchá, řeší káru, zahradu nebo frontu na poště a zapomíná na lidi, se kterými si dřív rozuměl bez slov.
1: Nevím.
0: Ale no tak, vlasti. Můj dnešní tip pro každého je prostý, zvedněte telefon, vytočte číslo starého přítel a zeptejte se ho, jak se má. Žádné dlouhé plánování.
1: To ne.
0: Proč ne? Stačí 2 minuty. Já když jsem včera volal Tondovi, tak jsme nejdřív řešili, jak mu drhne brána u garáže, a pak jsme se dostali k tomu, jak jsme před 30 lety jeli na motorce bez helmy a policajti nás honili až k rybníku.
1: Bucouši, brzdi, tvé historické historky o Tondovi a garáži si nech na pauzu. 7 hodin jsou tu zprávy Chat Rádia a my musíme pustit nějaký pořádný flák.

0: Jet Radio. Krátké zprávy.
1: Ahoj, parto, Honza u mikrofonu s krátkými zprávami. Ve zprávách dnes. Žalobce zastavil stíhání muže, který navzdory zákazu bojoval za Ukrajinu. CIA upozorňuje na možnou ruskou dronovou hrozbu ve Středomoří. Vědec varuje před podceňováním rizik umělé inteligence v Evropě. Onkoložka upozorňuje na souvislost obezity a rakoviny prsu. Ředitelka Klokánku popisuje kolabující systém ochrany ohrožených dětí. A ve sportu angličtí fotbalisté rozstřílali Chorvatsko, čeští naopak prohráli ve Španělsku.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 9 stupňů, v Brně jasno a 10, v Ostravě polojasno a 5. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v úterý polojasno, teploty kolem 22, ve středu mlhavo, teploty kolem 19, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 18, v pátek a v sobotu zataženo, teploty kolem 14. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Jet Radio. Dopravní servis.
1: Za u mikrofonu, ranní doprava v kostce. Na dálnici D8 na 67. kilometru ve směru na Prahu se před hodinou stala nehoda osobního vozu se zvěří, provoz tam může být zpomalený. V Praze hlásí parkoviště systému Park and Ride plnou obsazenost na Zličíně a u kongresového centra volná místa zbývají jen pár. Pokud míříte do centra, počítejte s tím, že i Kotláška a Nové Butovice jsou obsazené z větší části. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2. V místě sjezdu na Brno centrum se dlouhodobě tvoří kolony, stavba potrvá až do listopadu příštího roku. U Kaplice na Jůček zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené některé silnice třetí třídy směrem k rakouské hranici, objízdné trasy jsou vyznačené. V Praze stále probíhá přestavba Livenského mostu. Řidiči i tramvaje tam musí počítat s omezením až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Uza vám přeje, ať vás dnes ráno nic nezdrží.

0: Jo, venku je 9 stupňů a polojasno, naří jen celkem dobrý.
1: Dobré ráno z Čet rádia, máme za 20 minut 7.
0: Stejně mě ta ranní zima zvedla ze židla moc brzo.
1: Mě taky. Ale hele, Ústí oceňovali lidi, co dělají něco pro své okolí.
0: Sousedkou jsou náležitost?
1: Jo, stále hraničář. Lidi tam opravují památky nebo učí děti. Vybrali z 8 projektů.
0: To bych neřekl.
1: Náš soused Tonda by zasloužil diplom za nejpomalejší stavbu pergoly.
0: No vidíš. Ale když mi zlobila Kára, půjčil mi svoje nářadí.
1: Fakt.
0: No jo. Že pro sousedskou pomoc mám docela pochopení.
1: Pucouši, já si jdu radši uvařit kávu, nebo před 7 padnu.
0: Běž. 7 hodin přinese Čet rádio zprávy a teď si dáme písničku.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a jedu rovnou k věci, protože mám dneska náladu rýpat se do znamení, samozřejmě pěkně a s láskou. Je neděle, 4. října, a jestli jste si mysleli, že neděle je den odpočinku, tak se omlouvám, dneska vám hvězdy klid nedají. Čet rádio vám nese dávku hvězdných pravd, které nikoho nezraní, akorát možná trochu polechtají ješitnost. Berane, dneska budete zase všude první, i tam, kde to nikdo nečeká, třeba ve frontě na rohlíky, kde vás ostatní budou sledovat s obdivem i trochou podráždění. Býku, budete se tvrdohlavě držet svého plánu na oběd, i kdyby vám celá rodina tvrdila, že knedlíky jsou spálené, podobně jako mě minulý týden topinky. Blíženci, budete dneska mluvit víc než poslouchat, a to je vlastně docela výkon, protože vás nezastaví ani telefon, který vám zvoní už po třetí. Raku, budete dneska nejradši doma, zabalený do deky, a kdyby vám někdo navrhl výlet, podíváte se na něj, jako by přišel z jiné planety. Lve, budete chtít být středem pozornosti, klidně i na úkor psa, který si taky myslí, že ten gauč patří jemu. Pano, dneska vás popadne úklidový amok, a než se nadějete, budete přerovnávat spíš podle abecedy, teda aspoň podle vaší vlastní logiky. Váhy, budete se rozhodovat mezi dvěma úplně stejnými svetry v obchodě tak dlouho, až prodavačka ztratí trpělivost dřív než vy. Štíre, budete nedůvěřivě mžourat na každého, kdo si s vámi jen tak povídá, protože v hlavě vám běží film, že zatím určitě něco je. Střelci, budete plánovat další cestu, i když z té minulé ještě nemáte vypraný kufr, a to je na vás vlastně to nejroztomilejší. Kozorohu, budete makat i v neděli, protože odpočinek beze smyslu vám připadá jako plýtvání časem, a Bucifal by vám to jedině schválil. Vodnáři, budete řešit nějakou novinku na telefonu, kterou z okolí nikdo jiný nechápe, a budete se tím tajně bavit. Ryby, budete dneska zasněné víc než obvykle, klidně vám ujede zastávka, protože jste byli myšlenkami úplně jinde. A tak to je, hvězdy dneska jenom nakukují do vašeho dne, ale co s tím uděláte, to je čistě ve vašich rukou, tenhle horoskop berte jako hru, ne jako návod na život. Chci dneska poslat pozdrav všem zahrádkářům, co se v neděli courají mezi záhony a sklízí poslední dýně, než přijde první mráz. Užijte si tu zemitou vůni podzimu a nenechte si tu neděli ničím zkazit. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio a zítra, v pondělí, jsem tu zas s další porcí hvězdných nesmyslů.

0: Je 7 hodin.
1: Dobré ráno. Tady Honza z Čet rádia, jsem tu s vámi a mám pro vás ranní zpravodajství. Co se děje doma i ve světě? Žalobce zastavil stíhání Čeka, který navzdory zákazu prezidenta bojoval za Ukrajinu, CIA varuje před ruskými drony mířícími na jih Evropy a český vědec upozorňuje, že Evropa podceňuje hrozbu umělé inteligence. Americká tajná služba CIA měla varovat středomořské státy Evropy před možnou ruskou operací s drony. Ty by podle informací mohly být vypouštěny z lodí maskovaných jako obchodní plavidla a mířit na Španělsko, Itálii a Francii. Jde o další signál rostoucího napětí mezi Ruskem a evropskými zeměmi. Státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání muže, kterému bývalý prezident Miloš Zeman zakázal vstoupit do ukrajinské armády a on přesto odešel bojovat proti ruské agresi. Žalobce podle webu iRozhlas.cz usoudil, že nedává smysl trestat člověka, který riskoval život za správnou věc. Jde prý o zcela výjimečné rozhodnutí. Ředitelka Fondu ohrožených dětí Hana Kupková varuje, že systém ochrany ohrožených dětí v Česku je na pokraji kolapsu. Zařízení jako klokánky mají nedostatek peněz i personálu, takže chybí místa pro děti, které by měly být odebrány z rizikových rodin. Podle ní pak traumatizované děti často putují z jednoho ústavu do druhého. Onkoložka Petra Tesařová upozorňuje, že obezita patří mezi významné rizikové faktory rakoviny prsu. Vysvětluje to tím, že se v tukové tkání tvoří pohlavní hormony, které mohou podporovat vznik nádoru. Podle lékařky jde o typické civilizační onemocnění úzce spojené se životním stylem. Vědec Jan Kuvajt varuje, že Evropa podceňuje rizika spojená s rychlým rozvojem umělé inteligence. Situaci přirovnává k začátku pandemie koronaviru, kdy se lidé mysleli, že se jich hrozba netýká. Podle něj by umělá inteligence mohla výrazně snížit hodnotu lidské práce. A teď sport. Angličtí fotbalisté v Lize národů rozdrtili Chorvatsko 7 brankami ku nule, dvakrát se prosadili Harry Kane i Bukayo Saka a potvrdili tak skvělou formu těsně před úterním zápasem s českým týmem ve Wembley. Čeští fotbalisté naopak v Lize národů prohráli ve Španělsku 1-3 a pod novým trenérem Santim Deniou stále čekají na první bod, jediný český gól střelil Matěj Sláma, pro kterého šlo o premiérovou trefu v národním týmu. A na závěr dobrá zpráva ze severu Čech. Ústecká komunitní nadace poprvé ocenila lidi i skupiny, kteří ve svém okolí nesedí s rukama v klíně a zlepšují život regionu. Dny za sousedskou sounáležitost rozdala ve veřejném sále hraní Čáš. Porota i veřejnost přitom vybírali z 8 nominovaných projektů od oprav památek až po vzdělávací aktivity.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 9 stupňů, v Brně jasno a 10, v Ostravě polojasno a 5. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Co se dnes ráno děje na silnicích, hlásí Honza. Na dálnici D10 ve směru na Prahu mezi 63. a 64. kilometrem hlásili před chvílí sraženou zvěř na vozovce. Levý jízdní pruh je kvůli tomu uzavřený, takže tudy projíždíte opatrně a počítejte se zdržením. Z dlouhodobějších omezení připomínáme křižovatku dálnic D1 a D2 v Brně, kde ŘSD pokračuje v přestavbě a v místě se tvoří kolony až do konce listopadu příštího roku. V Praze stále probíhá oprava Libeňského mostu, která omezuje jak auta, tak tramvaje a potrvá až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Tak dojedete včas a v klidu, přeje Honza.

0: odpovědím.
1: Přemýšlel jsem, že bych se jel vyvětrat na jih. Znáš grafitový důl v Českém Krumlově?
0: Ani omylem.
1: Náhodou je to parádní technická památka. Vypasuješ kombinézu, helmu se svítilnou a páráš přímo báňským vláčkem do podzemí.
0: U couši, já se v neděli nebudu navlékat do cizí erární montérky a prolézat studené tmavé díry.
1: No jo, ale vidíš zblízka, jak se dřív těžilo pro tuškárny a mašiny tam pořád fungují.
0: Ne. V podzemí mě chytne klaustrofobie a radši projdu krumlovské uličky nahoře na čerstvém vzduchu.
1: Uličky jsou plné turistů, dole je klid.
0: Zima.
1: Já si dám radši ještě jedno silné kafe, abych tady neusnul.
0: U vás. 8 hodin přinese Čet rádio zprávy a teď vám pustíme pecku na probuzení.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Honza, to podstatné v pár větách. Pojďme na to nejdůležitější. Žalobce zastavil stíhání muže, který navzdory zákazu bojoval za Ukrajinu. CIA upozorňuje na možnou ruskou dronovou hrozbu ve Středomoří. Vědec varuje před podceňováním rizik umělé inteligence v Evropě. Onkoložka upozorňuje na souvislost obezity a rakoviny prsu. Ředitelka Kokánku popisuje kolabující systém ochrany ohrožených dětí. A ve sportu angličtí fotbalisté rozstřílali Chorvatsko, čeští naopak prohráli ve Španělsku.
0: Počasí.
1: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze polojasno a 9 stupňů, v Brně jasno a 10, v Ostravě polojasno a 5. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Prostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, úterý polojasno, teploty kolem 22, ve středu mlhavo, teploty kolem 19, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 18, v pátek a v sobotu zataženo, teploty kolem 14. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia.
0: Dopravní servis.
1: Co se dnes ráno děje na silnicích, hlásí Honza. Na dálnici D10 ve směru na Prahu mezi 63. a 64. kilometrem hlásili před chvílí sraženou zvěř na vozovce. Levý jízdní pruh je kvůli tomu uzavřený, takže tudy projíždíte opatrně a počítejte se zdržením. Z dlouhodobějších omezení připomínáme křižovatku dálnic D1 a D2 v Brně, kde ŘSD pokračuje v přestavbě a v místě se tvoří kolony až do konce listopadu příštího roku. V Praze stále probíhá oprava Libenského mostu, která omezuje jak auta, tak tramvaje a potrvá až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Tak dojedete včas a v klidu, přeje Honza.

0: Dobré ráno z Čet rádia, máme za 20 minut 8.
1: Místo toho zírání do prázdného hrnku bys mohl vyvětrat, buď souši, venku je mohavo a jenom 8 stupňů.
0: Já jenom přemýšlel nad tím, jak vlastně vznikla některá slova.
1: Zase.
0: Třeba slovo lamp. Víš, odkud pochází?
1: Od nějakého starého starosty.
0: Kdeže? Vzniklo ze starého německého slova lumpen, což znamenalo obyčejný hadr.
1: Hadr?
0: No jo. Lamp byl původně člověk, který sbíral hadry nebo nosil roztrhané oblečení.
1: Takže můj starý svetr z tělocviku země dělá lumpa.
0: To bych neřekl. Ale postupně se z toho stal výraz pro chudáka a nakonec pro ničemu.
1: Dobrý.
0: Vidíš to? A odpoledne se ten mlhavý podzim rozpustí a bude až 20 stupňů, vlasti, tak svetr klidně nech doma.
1: Stejně si radši vezmu bundu, ráno je zima a v 8 hodin budou na Čet rádiu zprávy.
0: No jo. Teď pošleme do repráku pořádný hit.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a jedu rovnou k věci, protože mám dneska náladu rýpat se do znamení, samozřejmě pěkně a s láskou. Je neděle, 4. října, a jestli jste si mysleli, že neděle je den odpočinku, tak se omlouvám, dneska vám hvězdy klid nedají. Čet rádio vám nese dávku hvězdných pravd, které nikoho nezraní, akorát možná trochu polechtají ješitnost. Berane, dneska budete zase všude první, i tam, kde to nikdo nečeká, třeba ve frontě na rohlíky, kde vás ostatní budou sledovat s obdivem i trochou podráždění. Býku, budete se tvrdohlavě držet svého plánu na oběd, i kdyby vám celá rodina tvrdila, že knedlíky jsou spálené, podobně jako mě minulý týden topinky. Blíženci, budete dneska mluvit víc než poslouchat, a to je vlastně docela výkon, protože vás nezastaví ani telefon, který vám zvoní už po třetí. Raku, budete dneska nejradši doma, zabalený do deky, a kdyby vám někdo navrhl výlet, podíváte se na něj, jako by přišel z jiné planety. Lve, budete chtít být středem pozornosti, klidně i na úkor psa, který si taky myslí, že ten gauč patří jemu. Pano, dneska vás popadne úklidový amok, a než se nadějete, budete přerovnávat spíš podle abecedy, teda aspoň podle vaší vlastní logiky. Váhy, budete se rozhodovat mezi dvěma úplně stejnými svetry v obchodě tak dlouho, až prodavačka ztratí trpělivost dřív než vy. Štíre, budete nedůvěřivě mžourat na každého, kdo si s vámi jen tak povídá, protože v hlavě vám běží film, že zatím určitě něco je. Střelci, budete plánovat další cestu, i když z té minulé ještě nemáte vypraný kufr, a to je na vás vlastně to nejroztomilejší. Kozorohu, budete makat i v neděli, protože odpočinek beze smyslu vám připadá jako plýtvání časem, a Bucifal by vám to jedině schválil. Vodnáři, budete řešit nějakou novinku na telefonu, kterou z okolí nikdo jiný nechápe, a budete se tím tajně bavit. Ryby, budete dneska zasněné víc než obvykle, klidně vám ujede zastávka, protože jste byli myšlenkami úplně jinde. A tak to je, hvězdy dneska jenom nakukují do vašeho dne, ale co s tím uděláte, to je čistě ve vašich rukou, tenhle horoskop berte jako hru, ne jako návod na život. Chci dneska poslat pozdrav všem zahrádkářům, co se v neděli courají mezi záhony a sklízí poslední dýně, než přijde první mráz. Užijte si tu zemitou vůni podzimu a nenechte si tu neděli ničím zkazit. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio a zítra, v pondělí, jsem tu zas s další porcí hvězdných nesmyslů.

0: Je 8 hodin.
1: Dobré ráno. Za u mikrofonu tak se podíváme, co se stalo, zatímco jste spali. Hlavní události v kostce. Žalobce zastavil stíhání Čecha, který navzdory zákazu prezidenta bojoval za Ukrajinu, CIA varuje před ruskými drony mířícími na jih Evropy a český vědec upozorňuje, že Evropa podceňuje hrozbu umělé inteligence. Vědec Jan Kuvajt varuje, že Evropa podceňuje rizika spojená s rychlým rozvojem umělé inteligence. Situaci přirovnává k začátku pandemie koronaviru, kdy se lidé mysleli, že se jich hrozba netýká. Podle něj by umělá inteligence mohla výrazně snížit hodnotu lidské práce. Ředitelka Fondu ohrožených dětí Hana Kupková varuje, že systém ochrany ohrožených dětí v Česku je na pokraji kolapsu. Zařízení jako klokánky mají nedostatek peněz i personálu, takže chybí místa pro děti, které by měly být odebrány z rizikových rodin. Podle ní pak traumatizované děti často putují z jednoho ústavu do druhého. Státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání muže, kterému bývalý prezident Miloš Zeman zakázal vstoupit do ukrajinské armády a on přesto odešel bojovat proti ruské agresi. Žalobce podle webu iRozhlas.cz usoudil, že nedává smysl trestat člověka, který riskoval život za správnou věc. Jde prý o zcela výjimečné rozhodnutí. Americká tajná služba CIA měla varovat středomořské státy Evropy před možnou ruskou operací s drony. Ty by podle informací mohly být vypouštěny z lodí maskovaných jako obchodní plavidla a mířit na Španělsko, Itálii a Francii. Jde o další signál rostoucího napětí mezi Ruskem a evropskými zeměmi. Onkoložka Petra Tesařová upozorňuje, že obezita patří mezi významné rizikové faktory rakoviny prsu. Vysvětluje to tím, že se v tukové tkání tvoří pohlavní hormony, které mohou podporovat vznik nádoru. Podle lékařky jde o typické civilizační onemocnění úzce spojené se životním stylem. A teď sport. Angličtí fotbalisté v Lize národů rozdrtili Chorvatsko 7-0, dvakrát se prosadili Harry Kane i Bukayo Saka a potvrdili tak skvělou formu těsně před úterním zápasem s českým týmem ve Wembley. Čeští fotbalisté naopak v Lize národů prohráli ve Španělsku 1-3 a pod novým trenérem Santim Deniou stále čekají na první bod, jediný český gól střelil Matěj Sláma, pro kterého šlo o premiérovou trefu k národním týmu. A na závěr dobrá zpráva ze severu Čech. Ústecká komunitní nadace poprvé ocenila lidi i skupiny, kteří ve svém okolí nesedí s rukama v klíně a zlepšují život regionu. Dny za sousedskou sounáležitost rozdala ve veřejném sále Hraničář. Porota i veřejnost přitom vybírali z 8 nominovaných projektů od oprav památek až po vzdělávací aktivity.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze mlhavo a 8 stupňů, v Brně jasno a 10, v Ostravě polojasno a 5. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis, ranní vydání. Honza u mikrofonu. Na dálnici D1 ve směru na Prahu mezi 73. a 76. kilometrem se před chvílí objevilo pomalu jedoucí vozidlo údržby. Pruh pro pomalá vozidla je kvůli úklidu odpadků uzavřený. Ve směru na Brno pak podobně pracují údržbáři mezi 119. a 141. kilometrem, kde je uzavřená krajnice kvůli čištění kanalizace a dál u Mankovic na dvou místech kolem 301. a 310. kilometru kvůli sekání trávy a zametání vozovky. Všude počítejte s mírným zpomalením provozu. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2. V místě sjezdu na Brno centrum se tak i nadále tvoří kolony. Stavba potrvá až do konce listopadu příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, ráno bývá zrádné. Poučí se Honza.

0: A já ti říkám, že ty nové gumičky na stěrače vydrží sotva jednu sezonu.
1: Kupuješ nejlevnější šmejdy? Bucanet. Dobré ráno z Čet rádia, je 8.20, venku chladno a zataženo.
0: Ale prosím tě, za to na Islandu v té poušti Melifelsandur by ti stěrače nepomohly vůbec, tam tě hned zasype písek.
1: Na Islandu je poušť?
0: No jo, obrovská pláň z černého vulkanického písku a uprostřed stojí hora Melifel.
1: Melifel?
0: To. Svítivě zelená pyramida pokrytá mechem. Vypadá to jako z jiné planety.
1: To je fotomontáž.
0: Když je fotomontáž, může za to speciální druh mechu, kterému se daří v té vlhké zimě. Okolo černočerná pustina a uprostřed takový zelený kužel.
1: Stejně podle mě ten mech přibarvují na fotkách na internetu.
0: To bych neřekl. Je tam i známý z vesnice a říkali, že to svítí i v dešti.
1: Lžou.
0: Nelžou vlasti.
1: Ale lžou. Nebudu se tu o tom dohadovat, v 9 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a teď dáme radši pořádnou muziku.

0: Krátké zprávy.
1: Za vás vítá u krátkých zpráv Čet rádia. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Žalobce zastavil stíhání muže, který navzdory zákazu bojoval za Ukrajinu. CIA upozorňuje na možnou ruskou dronovou hrozbu ve Středomoří. Vědec varuje před podceňováním rizik umělé inteligence v Evropě. Onkoložka upozorňuje na souvislost obezity a rakoviny prsu. Ředitelka Klokánku popisuje kolabující systém ochrany ohrožených dětí. A ve sportu angličtí fotbalisté rozstřílali Chorvatsko, čeští naopak prohráli ve Španělsku.
0: Počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze mlhavo a 8 stupňů, v Brně jasno a 10, v Ostravě polojasno a 6. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, úterý polojasno, teploty kolem 22, ve středu mlhavo, teploty kolem 19, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 18, v pátek a v sobotu zataženo, teploty kolem 14. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis, ranní vydání. Honza u mikrofonu. Na dálnici D1 ve směru na Prahu mezi 73. a 76. kilometrem se před chvílí objevilo pomalu jedoucí vozidlo údržby. Pruh pro pomalá vozidla je kvůli úklidu odpadků uzavřený. Ve směru na Brno pak podobně pracují údržbáři mezi 119. a 141. kilometrem, kde je uzavřená krajnice kvůli čištění kanalizace, a dál u Mankovic na dvou místech kolem 301. a 310. kilometru kvůli sekání trávy a zametání vozovky. Všude počítejte s mírným zpomalením provozu. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2. V místě sjezdu na Brno centrum se tak i nadále tvoří kolony. Stavba potrvá až do konce listopadu příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, ráno bývá zrádné. Poučí se Honza.

0: Věděl jsi, že kanadská zpěvačka Fast potřebovala k obřímu hitu z roku 2007 hlavně reklamu na malý přehrávač hudby?
1: To ne.
0: Ale jo. Dobré ráno z Chat Rádia. Máme za 20 minut 9 a venku je zataženo a 8 stupňů.
1: Ty seš ráno nějaká moc akční, mě by dneska neprobrala ani plná konvice kávy.
0: Tu písničku totiž napsala autorka z Austrálie, jenže zapadla a chytla se až ve chvíli, kdy ji americká firma vylepila do své televize.
1: No jo, tak z hezké písničky udělali prodavače elektroniky.
0: Bez té reklamy by ten hit přece vůbec nikdo neznal.
1: To je blbost.
0: Není, za jediný týden se z toho stala světová senzace.
1: Nevím.
0: Mě nesundáš, bucane. Já si jdu stejně radši otevřít okno a pustit sem trochu čerstvého vzduchu.
1: Jen to okno nechej zavřené, venku je zima. 9 hodin přinese Chat Rádio zprávy a teď vám dáme do sluchátek trochu muziky.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a jedu rovnou k věci, protože mám dneska náladu rýpat se do znamení, samozřejmě pěkně a s láskou. Je neděle, 4. října, a jestli jste si mysleli, že neděle je den odpočinku, tak se omlouvám, dneska vám hvězdy klid nedají. Čet rádio vám nese dávku hvězdných pravd, které nikoho nezraní, akorát možná trochu polechtají ješitnost. Berane, dneska budete zase všude první, i tam, kde to nikdo nečeká, třeba ve frontě na rohlíky, kde vás ostatní budou sledovat s obdivem i trochou podráždění. Býku, budete se tvrdohlavě držet svého plánu na oběd, i kdyby vám celá rodina tvrdila, že knedlíky jsou spálené, podobně jako mě minulý týden topinky. Blíženci, budete dneska mluvit víc než poslouchat, a to je vlastně docela výkon, protože vás nezastaví ani telefon, který vám zvoní už po třetí. Raku, budete dneska nejradši doma, zabalený do deky, a kdyby vám někdo navrhl výlet, podíváte se na něj, jako by přišel z jiné planety. Lve, budete chtít být středem pozornosti, klidně i na úkor psa, který si taky myslí, že ten gauč patří jemu. Pano, dneska vás popadne úklidový amok, a než se nadějete, budete přerovnávat spíš podle abecedy, teda aspoň podle vaší vlastní logiky. Váhy, budete se rozhodovat mezi dvěma úplně stejnými svetry v obchodě tak dlouho, až prodavačka ztratí trpělivost dřív než vy. Štíre, budete nedůvěřivě mžourat na každého, kdo si s vámi jen tak povídá, protože v hlavě vám běží film, že zatím určitě něco je. Střelci, budete plánovat další cestu, i když z té minulé ještě nemáte vypraný kufr, a to je na vás vlastně to nejroztomilejší. Kozorohu, budete makat i v neděli, protože odpočinek beze smyslu vám připadá jako plýtvání časem, a Bucifal by vám to jedině schválil. Vodnáři, budete řešit nějakou novinku na telefonu, kterou z okolí nikdo jiný nechápe, a budete se tím tajně bavit. Ryby, budete dneska zasněné víc než obvykle, klidně vám ujede zastávka, protože jste byli myšlenkami úplně jinde. A tak to je, hvězdy dneska jenom nakukují do vašeho dne, ale co s tím uděláte, to je čistě ve vašich rukou, tenhle horoskop berte jako hru, ne jako návod na život. Chci dneska poslat pozdrav všem zahrádkářům, co se v neděli courají mezi záhony a sklízí poslední dýně, než přijde první mráz. Užijte si tu zemitou vůni podzimu a nenechte si tu neděli ničím zkazit. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, a zítra, v pondělí, jsem tu zas s další porcí hvězdných nesmyslů.

0: Je 9 hodin.
1: Dobré dopoledne, Parta. Tady Honza, u nás v rádiu to jede a zprávy taky. O čem se dnes mluví? Lidé si pochodem na Hrádeček připomněli výročí narození Václava Havla, německý kancléř Merz nečekaně navštívil Kyjev a v Praze podle nových dat přibylo násilné kriminality. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky poblíž polsko-ukrajinských hranic, v polovině září zasáhlo dokonce vlak, jehož cestující se naštěstí podařilo včas evakuovat. Podle rusisty Karla Svobody tím Moskva dává najevo, že má nad oblastí kontrolu a snaží se zastrašit Evropu, aby upustila od podpory Ukrajiny. Podle analýzy webu novinky.cz v Praze loni výrazně přibylo násilné trestné činnosti. Policisté zaznamenali více než 1600 případů ublížení na zdraví, vyhrožování nebo vydírání. Data vycházejí ze spolupráce s projektem diversiket.ai. Státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání muže, který se nelegálně přidal k ukrajinské armádě navzdory zákazu tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. Žalobce podle webu irozhlas.cz usoudil, že nemá smysl trestat člověka, který riskoval život v boji za správnou věc. Případ odhalila redakce na základě unikátního rozhodnutí. Německý kancléř Friedrich Merz dnes nečekaně dorazil do Kyjeva, doprovázejí ho šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Jeho návštěva přišla krátce poté, co Rusko vyzvalo diplomaty, aby kvůli chystaným rozsáhlým útokům město opustili. Agentura DPA návštěvu označila za jasný projev solidarity s Ukrajinou. V sobotu dopoledne se zhruba 60 lidí vydalo pěšky z Trutnova na Hrádeček, aby uctili 90. výročí narození bývalého prezidenta Václava Havla. Část z nich přijela vlakem z Hradce Králové, další se připojili přímo v Trutnově. Letos šlo už o 7. ročník tohoto vzpomínkového pochodu. A teď sport. 20-letá česká tenistka Nikola Bartunková senzačně vyřadila na turnaji v Pekingu bývalou světovou jedničku Arinu Sabalenkovou a probojovala se do osmifinále. Motocyklový závodník Filip Salač dojel třetí ve velké ceně Japonska v kategorii Moto 2 a po páté v letošní sezóně tak stál na stupních vítězů. A na závěr dobrá zpráva z Pozně. Lochotínský park prošel kompletně revitalizací za více než 90 milionů korun, třetinu nákladů pokryla dotace. Park má nové cesty, ošetřené dřeviny i obnovený kaskádový vodopád a je už plně otevřený veřejnosti.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 9 stupňů, Brně jasno a 11, v Ostravě jasno a 8. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Jeho dopolední dopravní servis Čet Rádia. Honza. Provoz na pražských silnicích je bez nehod a plynulý. Pozor ale na parkoviště systému P+R Zvičín i Holešovice jsou už prakticky plné, zbývá tam jen pár volných míst, takže řidiči by měli počítat s náhradní variantou. Ostatní záchytná parkoviště, třeba Skalka, Opatov nebo Roztajly, mají ještě volnou kapacitu. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu na Brno centrum, v místě se tvoří kolony a potrvá to ještě dlouho. U Chumce na Ústecku začala stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 253/57, omezení tam platí do konce října. Připomínáme také, že v Praze na Libeňském mostě dál probíhá jeho postupná demolice a výstavba nového mostu, omezení potrvá ještě dlouho. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Konec dopoledního dopravního servisu. Dejte v pořádku, Honza z Čet Rádia.

0: Krátké zprávy.
1: Zajetu s rychlým přehledem zpráv. A tady jsou hlavní titulky. Lidé si pochodem na Hrádeček připomněli 90. výročí narození Václava Havla. Německý kancléř Merz nečekaně dorazil do Kyjeva. Rusko podle expertů zesiluje útoky poblíž polsko-ukrajinských hranic, aby zastrašilo Evropu. Žalobce zastavil stíhání muže, který bojoval za Ukrajinu navzdory zákazu prezidenta. V Praze přibylo násilné trestné činnosti. A teď sport. Česká tenistka Bartunková senzačně vyřadila v Pekingu bývalou světovou jedničku a motocyklista Salač dojel třetí ve velké ceně Japonska.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 9 stupňů, v Brně jasno a 12, v Ostravě jasno a 9. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, úterý polojasno, teploty kolem 22, ve středu mlhavo, teploty kolem 19, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 18, v pátek a v sobotu zataženo, teploty kolem 14. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Jeho dopolední dopravní servis ČT Rádia. Honza. Provoz na pražských silnicích je bez nehod a plynulý. Pozor ale na parkoviště systému P+R Zličín i Holešovice jsou už prakticky plné, zbývá tam jen pár volných míst, takže řidiči by měli počítat s náhradní variantou. Ostatní záchytná parkoviště, třeba Skalka, Opatov nebo Roztajly, mají ještě volnou kapacitu. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu na Brno centrum, v místě se tvoří kolony a potrvá to ještě dlouho. U Chumce na Ústecku začala stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 253-57, omezení tam platí do konce října. Připomínáme také, že v Praze na Libeňském mostě dál probíhá jeho postupná demolice a výstavba nového mostu, omezení potrvá ještě dlouho. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Konec dopoledního dopravního servisu. Dejte v pořádku, Honza z ČT Rádia.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 10 a jsme tu s Vlastou.
1: Venku je polojasno a 10 stupňů, tak vysyp to své téma.
0: Četl jsem o spisovatelce Ivě Hady Musa, vydala nový román s názvem Krávy.
1: Krávy?
0: No jo, a bude s touhle knížkou reprezentovat naši zemi na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.
1: To je gól.
0: Víš, kde na to bere inspiraci? Jezdí městskou hromadnou dopravou a poslouchá cizí rozhovory.
1: Takže prostě špehuje lidi v tramvaji.
0: To bych neřekl, prostě jen vnímá obecnou řeč.
1: Mě by tedy vadilo, kdyby si mě někdo tajně zapisoval do bloku.
0: Vlasti, nikdo si tě nezapisuje.
1: Ale mohl by, já jsem náhodou v trolejbusu hrozně vtipná.
0: To určitě.
1: Náhodou jo. Každopádně já po vysílání stejně hned letím do obchodu omrknout ty nové běžecké tenisky.
0: Tenisky počkají, Vlasti. 10 hodin přinese Čet rádio zprávy a teď pošleme do repráku pořádný děk.

0: je 10 hodin.
1: Pěkné dopoledne vám všem. Vy Honza z Čet rádia, zprávy začínají. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Lidé si pochodem na Hrádeček připomněli výročí narození Václava Havla, německý kancléř Merz nečekaně navštívil Kyjev a v Praze podle nových dat přibylo násilné kriminality. Německý kancléř Friedrich Merz dnes nečekaně dorazil do Kyjeva, doprovázejí ho šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Jeho návštěva přišla krátce poté, co Rusko vyzvalo diplomaty, aby kvůli chystaným rozsáhlým útokům město opustili. Agentura DPA návštěvu označila za jasný projev solidarity s Ukrajinou. Podle analýzy webu novinky.cz v Praze výrazně přibylo násilné trestné činnosti. Policisté zaznamenali více než 1600 případů ublížení na zdraví, vyhrožování nebo vydírání. Teda vycházejí ze spolupráce s projektem diversiket.ai. Státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání muže, který se nelegálně přidal k ukrajinské armádě navzdory zákazu tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. Žalobce podle webu irozhlas.cz usoudil, že nemá smysl trestat člověka, který riskoval život v boji za správnou věc. Případ odhalila redakce na základě unikátního rozhodnutí. V sobotu dopoledne se zhruba 60 lidí vydalo pěšky z Trutnova na Hrádeček, aby uctili 90. výročí narození bývalého prezidenta Václava Havla. Část z nich přijela vlakem z Hradce Králové, další se připojili přímo v Trutnově. Letos šlo už o 7. ročník tohoto vzpomínkového pochodu. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky poblíž polsko-ukrajinských hranic, v polovině září zasáhlo dokonce vlak, jehož cestující se naštěstí podařilo včas evakuovat. Podle rusisty Karla Svobody tím Moskva dává najevo, že má nad oblastí kontrolu a snaží se zastrašit Evropu, aby upustila od podpory Ukrajiny. A teď sport. 20-letá česká tenistka Nikola Bartunková senzačně vyřadila na turnaji v Pekingu bývalou světovou jedničku Arinu Sabalenkovou a probojovala se do osmifinále. Motocyklový závodník Filip Salač dojel třetí ve velké ceně Japonska v kategorii Moto 2 a po páté v letošní sezóně tak stál na stupních vítězů. A na závěr dobrá zpráva, z Plzně Lochotínský park prošel kompletní revitalizací za více než 90 milionů korun, třetinu nákladů pokryla dotace. Park má nové cesty, ošetřené dřeviny i obnovený kaskádový vodopád a je už plně otevřený veřejnosti.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 11 stupňů, v Brně jasno a 12, v Ostravě jasno a 11. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Prostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Počasí máme za sebou. Ať vám dopoledne pěkně utíká, zdraví Honza z Čet rádia.

0: počasí.
1: Zdravím od počasí. Tady Honza z Čet rádia, mrkneme spolu ven. Aktuálně v Praze polojasno a 12 stupňů, Brně jasno a 13, Ostravě jasno a 13. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, úterý a ve středu mlhavo, teploty mezi 19 a 22 stupni, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 18, pátek a v sobotu zataženo, teploty kolem 14. Tím počasí končí. Pohodové dopoledne s Čet rádiem přeje Honza.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 11 a ve studiu sedí Bucipal a Vlasta.
1: Venku je polojasno a 12 stupňů, tak čím mě dneska pobavíš, Bucane?
0: Vrkal jsem horké kafe a napadlo mě, jestli víš, že se dřív stavěly obří nákladní lodě z betonu.
1: Ne.
0: No jo, za první světové války chyběla ocel, tak nalili beton do formy a poslali plavidlo na moře.
1: To je blbost.
0: Není, vlasti, záleží na tvaru trupu a výtlaku, betonová loď plave stejně jako železná.
1: To muselo vypadat jak potopený panelák.
0: To bych neřekl, v Kanadě z 9 takových trupů svázali obří plovoucí vlnolam a drží dodnes.
1: Šedivá monstra v přírodě.
0: Podle mě je to poctivá stavba, sedět u moře s kávou a koukat na vlny narážející do betonu má něco do sebe.
1: Bucouši, brzdi, čas letí a ty tvé balvany na moři nás nezachrání.
0: Já jen, že pořádná práce vydrží věčně, stejně jako moje kárka.
1: Moje kárka se rozpadne do zimy. V 11 přinese Čet rádio zprávy a teď pošleme do repráků trochu muziky.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a jedu rovnou k věci, protože mám dneska náladu rýpat se do znamení, samozřejmě pěkně a s láskou. Je neděle, 4. října, a jestli jste si mysleli, že neděle je den odpočinku, tak se omlouvám, dneska vám hvězdy klid nedají. Čet rádio vám nese dávku hvězdných pravd, které nikoho nezraní, akorát možná trochu polechtají ješitnost. Berane, dneska budete zase všude první, i tam, kde to nikdo nečeká, třeba ve frontě na rohlíky, kde vás ostatní budou sledovat s obdivem i trochou podráždění. Býku, budete se tvrdohlavě držet svého plánu na oběd, i kdyby vám celá rodina tvrdila, že knedlíky jsou spálené, podobně jako mě minulý týden topinky. Blíženci, budete dneska mluvit víc než poslouchat, a to je vlastně docela výkon, protože vás nezastaví ani telefon, který vám zvoní už po třetí. Raku, budete dneska nejradši doma, zabalený do deky, a kdyby vám někdo navrhl výlet, podíváte se na něj, jako by přišel z jiné planety. Lve, budete chtít být středem pozornosti, klidně i na úkor psa, který si taky myslí, že ten gauč patří jemu. Pano, dneska vás popadne úklidový amok, a než se nadějete, budete přerovnávat spíš podle abecedy, teda aspoň podle vaší vlastní logiky. Váhy, budete se rozhodovat mezi dvěma úplně stejnými svetry v obchodě tak dlouho, až prodavačka ztratí trpělivost dřív než vy. Štíre, budete nedůvěřivě mžourat na každého, kdo si s vámi jen tak povídá, protože v hlavě vám běží film, že zatím určitě něco je. Střelci, budete plánovat další cestu, i když z té minulé ještě nemáte vypraný kufr, a to je na vás vlastně to nejroztomilejší. Kozorohu, budete makat i v neděli, protože odpočinek beze smyslu vám připadá jako plýtvání časem, a Bucifal by vám to jedině schválil. Vodnáři, budete řešit nějakou novinku na telefonu, kterou z okolí nikdo jiný nechápe, a budete se tím tajně bavit. Ryby, budete dneska zasněné víc než obvykle, klidně vám ujede zastávka, protože jste byli myšlenkami úplně jinde. A tak to je, hvězdy dneska jenom nakukují do vašeho dne, ale co s tím uděláte, to je čistě ve vašich rukou, tenhle horoskop berte jako hru, ne jako návod na život. Chci dneska poslat pozdrav všem zahrádkářům, co se v neděli courají mezi záhony a sklízí poslední dýně, než přijde první mráz. Užijte si tu zemitou vůni podzimu a nenechte si tu neděli ničím zkazit. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, a zítra, v pondělí, jsem tu zas s další porcí hvězdných nesmyslů.

0: je 11 hodin.
1: Dobré dopoledne. Za u mikrofonu a Čet rádio vám přináší zprávy. Co se děje doma i ve světě? Lidé si pochodem na Hrádeček připomněli výročí narození Václava Havla, německý kancléř Merz nečekaně navštívil Kyjev a v Praze podle nových dat přibylo násilné kriminality. Podle analýzy webu novinky.cz v Praze loni výrazně přibylo násilné trestné činnosti. Policisté zaznamenali více než 1600 případů ublížení na zdraví, vyhrožování nebo vydírání. Data vycházejí ze spolupráce s projektem diversiket.ai. V sobotu dopoledne se zhruba 60 lidí vydalo pěšky z Trutnova na Hrádeček, aby uctili 90. výročí narození bývalého prezidenta Václava Havla. Část z nich přijela vlakem z Hradce Králové, další se připojili přímo v Trutnově. Letos šlo už o 7. ročník tohoto vzpomínkového pochodu. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky poblíž polsko-ukrajinských hranic, v polovině září zasáhlo dokonce vlak, jehož cestující se naštěstí podařilo včas evakuovat. Podle rusisty Karla Svobody tím Moskva dává najevo, že má nad oblastí kontrolu a snaží se zastrašit Evropu, aby upustila od podpory Ukrajiny. Německý kancléř Friedrich Merz dnes nečekaně dorazil do Kyjeva, doprovázejí ho šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Jeho návštěva přišla krátce poté, co Rusko vyzvalo diplomaty, aby kvůli chystaným rozsáhlým útokům město opustili. Agentura DPA návštěvu označila za jasný projev solidarity s Ukrajinou. Státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání muže, který se nelegálně přidal k ukrajinské armádě navzdory zákazu tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. Žalobce podle webu irozhlas.cz usoudil, že nemá smysl trestat člověka, který riskoval život v boji za správnou věc. Případ odhalila redakce na základě unikátního rozhodnutí. A teď sport. 20-letá česká tenistka Nikola Bartunková senzačně vyřadila na turnaji v Pekingu bývalou světovou jedničku Arinu Sabalenkovou a probojovala se do osmifinále. Motocyklový závodník Filip Salač dojel třetí ve velké ceně Japonska v kategorii Moto 2 a po páté v letošní sezóně tak stál na stupních vítězů. A na závěr dobrá zpráva, z Plzně Lochotínský park prošel kompletní revitalizací za více než 90 milionů korun, třetinu nákladů pokryla dotace. Park má nové cesty, ošetřené dřeviny i obnovený kaskádový vodopád a je už plně otevřený veřejnosti.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 13 stupňů, v Brně jasno a 14, v Ostravě jasno a 15. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik počasí. Za vám přeje pohodové dopoledne s Čet rádiem.

0: počasí.
1: Tak dobré dopoledne s Čet rádiem. Tady Honza, počasí je připravené. Aktuálně v Praze polojasno a 14 stupňů, v Brně jasno a 15, v Ostravě jasno a 16. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, úterý a ve středu mlhavo, teploty mezi 19 a 22 stupni, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 18, pátek a v sobotu zataženo, teploty kolem 14. To bylo počasí. Honza děkuje za pozornost a přeje příjemné dopoledne.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 12 a já jsem si právě nalil čerstvou kávu.
1: Zase kafe, bucane. Dneska už třetí, ty se potom studiu budeš brzy vznášet.
0: Kafe není nikdy dost. Zvlášť když je venku zataženo a jenom 15 stupňů.
1: No jo, podzim. Ale ty si chtěl vytáhnout nějakou zprávu, tak povídej.
0: Pozdě po dlouhé opravě otevřeli Lopotinský park, stál přes 90 milionů a udělali tam i nový kaskádový vodopád.
1: Fakt.
0: Já bych na zahradě kaskádový vodopád taky uživil. Představ si, jak by mi to zavlažovalo záhony z Patisony a ještě by to dělalo takovéto pěkné žbuňkání, když sedím u kárky.
1: Už tě vidím, jak stavíš na zahrádce kaskády, bucouši.
0: Náhodou zrovna minulý týden jsem na aukru koukal na jedno staré čerpadlo z 50. let, co by se na to hodilo, chyběl mu jenom píst a rukojeť, ale to bych si vyrobil ze starého hrabla na sníh.
1: Nadrž. Zase se moc rozjíždíš.
0: Dobře. Každopádně ten park vypadá skvěle a lidi už tam můžou normálně chodit na procházky.
1: To je bezva.
0: Já si jdu stejně radši ještě dolít trochu horké vody do hrnku, ať mi to nevychladne.
1: Běž se dočepovat. Ve 12 hodin přinese Čet rádio zprávy a teď si dáme pořádnou písničku.

0: Je 12 hodin.
1: Příjemné odpoledne, posluchači. U mikrofonu váš Honza, zprávy Čet rádia začínají. Pojďme na to nejdůležitější. Česko vzpomíná na Václava Havla k 90. Irán podmiňuje otevření Hormuzského průlivu ústupky Spojených států a německý kancléř nečekaně zavítal do Kyjeva. V Lotyšsku proběhly parlamentní volby, ve kterých podle předběžných výsledků zvítězila proevropská sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kubergese. Druhé místo obsadilo populistické uskupení Lotyšsko na prvním místě, třetí skončila strana označovaná za proruskou. Německý kancléř Friedrich Merz dnes nečekaně dorazil do Kyjeva, kam ho doprovázejí šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Jeho návštěva má podle agentur vyjádřit solidaritu s Ukrajinou a přichází krátce poté, co Rusko varovalo diplomaty, aby kvůli chystaným útokům město opustili. Irán oznámil, že Hormuzský průliv znovu otevře teprve poté, co Spojené státy splní jeho podmínky. Podle předsedy iránského parlamentu Teherán zároveň odmítá řešit spor s Washingtonem vojenskou cestou, varuje ale před ostřejší odpovědí, pokud by Američané znovu zautočili. V Liberci v Dolním Hanichově dnes hořel rodinný dům, jeden muž požár nepřežil. Druhý obyvatel domu se stihl dostat ven, ale nadýchal se kouře a skončil v péči lékařů. Příčinu požáru teď vyšetřují kriminalisté. Česko si dnes připomíná 90. výročí narození Václava Havla. Bývalý americký prezident Bill Clinton v rozhovoru pro Český rozhlas vzpomínal, jak ho Havel dokázal rozesmát a přiznal, že se přeje, aby tu dnes byl. Desítky lidí si jeho odkaz připomněli i pochodem z Trutnova na Hrádeček. Radiožurnál navíc vysílá speciální vydání hovorů z Lán věnované jeho spolupracovníkům. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli ve Španělsku v Lize národů. Přesto si vysloužili chválu od domácího trenéra Luise de la Fuente, který českému týmu věští slibnou budoucnost. O jediný český gól se postaral obránce Jiří Sláma, pro kterého šlo o první trefu v reprezentačním dresu. Tenistka Nikola Bartunková zase senzačně postoupila do osmifinále turnaje v Pekingu, když ve dvou setech vyřadila bývalou světovou jedničku Arinu Sabalenkovou. A na závěr dobrá zpráva z Moravy. Na Žítkové u Uherského Brodu po 10 letech oprav otevřeli nový ekoskanzen. Jeho secem je historická Janušova usedlost z 18. století. Její záchrana vyšla na 17 milionů korun.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 16 stupňů, v Brně jasno a 16, v Ostravě jasno a 18. Do večera bude mlhavo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To bylo počasí. Honza děkuje za pozornost a přeje hezký zbytek dne.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Jet Radio.
1: Počasí. Odpolední počasí u Čet rádia. Honza u mikrofonu, tak jak bude do večera. Aktuálně v Praze zataženo a 16 stupňů, v Brně jasno a 17, v Ostravě jasno a 19. Do večera bude mlhavo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v úterý a ve středu mlhavo, teploty kolem 22, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 15 a 18 stupni, v sobotu zataženo, teploty kolem 14. Tolik počasí. Příjemný zbytek odpoledne vám přeje váš Honza.

0: A proto říkám, že poctivý porcelánový hrnek ničím nenahradíš.
1: Tvůj starý hrnek s odřeným uchem nikoho nedojme. Dobré odpoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut jedna. Venku je zataženo a 17 stupňů.
0: Měřeje do dlaní vlasti. Každopádně dneska slaví 80. skvělá herečka Susan Sarandon.
1: Hrála v té slavné jízdě Thelma a Louise, že jo?
0: No jo, a narozeniny má i rakouský chlapík Christoph Waltz, tomu je 70.
1: Geniální padouch z filmu. Vždyť hraje všude úplně stejně, jen u toho slizce usrkává mléko.
0: To není pravda. V Hanebných panchartech byl neuvěřitelně přesvědčivý a dostal za to Oscara zaslouženě.
1: Přeháníš. Přeceňuješ ho.
0: Vůbec ne. Málo kdo umí zahrát zdvořilého psychopata tak jako on.
1: Borka je Sarandon, tenhle chlap mě prostě nudí. Tak ty jo.
0: No tak o tom se ještě pohádáme. 13 hodin dorazí na Čet rádio zprávy a za hodinu ti k jeho rolím řeknu ještě svoje.
1: Už se nemůžu dočkat, Bucane. Teď pustíme pořádný flák.

Je 13 hodin. Dobré odpoledne s Čet rádiem. Tady Bucifal a mám pro vás čerstvé zpravodajství. O čem se dnes mluví? Česko vzpomíná na Václava Havla k 90. Irán podmiňuje otevření Hormuzského průlivu ústupky Spojených států a německý kancléř nečekaně zavítal do Kyjeva. V Liberci v Dolním Hanichově dnes hořel rodinný dům, jeden muž požár nepřežil. Druhý obyvatel domu se stihl dostat ven, ale nadýchal se kouře a skončil v péči lékařů. Příčinu požáru teď vyšetřují kriminalisté. V Lotyšsku proběhly parlamentní volby, ve kterých podle předběžných výsledků zvítězila proevropská sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kulbergese. Druhé místo obsadilo populistické uskupení Lotyšsko na prvním místě, třetí skončila strana označovaná za proruskou. Německý kancléř Friedrich Merz dnes nečekaně dorazil do Kyjeva, kam ho doprovázejí šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Jeho návštěva má podle agentur vyjádřit solidaritu s Ukrajinou a přichází krátce poté, co Rusko varovalo diplomaty, aby kvůli chystaným útokům město opustili. Irán oznámil, že Hormuzský průliv znovu otevře teprve poté, co Spojené státy splní jeho podmínky. Podle předsedy iránského parlamentu Teherán zároveň odmítá řešit spor s Washingtonem vojenskou cestou, varuje ale před ostřejší odpovědí, pokud by Američané znovu zautočili. Česko si dnes připomíná 90. výročí narození Václava Havla. Bývalý americký prezident Bill Clinton v rozhovoru pro Český rozhlas vzpomínal, jak ho Havel dokázal rozesmát a přiznal, že si přeje, aby tu dnes byl. Desítky lidí si jeho odkaz připomněli i pochodem z Trutnova na Hrádeček, Radiožurnál navíc vysílá speciální vydání hovorů z Lán věnované jeho spolupracovníkům. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli ve Španělsku v Lize národů, přesto si vysloužili chválu od domácího trenéra Luise de la Fuente, který českému týmu věští slibnou budoucnost. O jediný český gól se postaral obránce Jiří Sláma, pro kterého šlo o první trefu v reprezentačním dresu. Tenistka Nikola Bartuňková zase senzačně postoupila do osmifinále turnaje v Pekingu, když ve dvou setech vyřadila bývalou světovou jedničku Arinu Sabalenkovou. A na závěr dobrá zpráva z Moravy, na Žítkové u Uherského Brodu po 10 letech oprav otevřeli nový ekoskanzen. Jeho srdcem je historická Janušova usedlost z 18. století, jejíž záchrana vyšla na 17 milionů korun. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, Brně jasno a 18, Ostravě jasno a 20. Do večera bude mlhavo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To bylo počasí. Užijte si zbytek dnes s Čet rádiem, přeje Bucifal.

počasí. Dobré odpoledne, dámy a pánové. U počasí Bucifal podíváme se, co nás čeká. Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, v Brně jasno a 18, v Ostravě jasno a 20. Do večera bude mlhavo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, úterý a ve středu mlhavo, teploty kolem 22, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 15 a 18 stupni, v sobotu zataženo, teploty kolem 14. Tolik počasí. Bucifal vám přeje příjemný zbytek dnes s Čet rádiem.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut dvě a ve studiu sedí Bucipal a Vlasta.
1: Venku je zataženo a 18 stupňů, takže ideální čas na pořádný příběh z britské kytarové scény 90. let.
0: Británie mě nebaví, tam pořád jenom prší a všichni hrají na kytary.
1: Ale houby.
0: To houby?
1: V roce 1997 vydala kapela The Verve obří hit Bittersweet Symphony.
0: Ten smyčcový motiv si pamatuju.
1: Jenže ten motiv nebyl jejich, vzali ho ze symfonické verze staré skladby od The Rolling Stones.
0: No jo, to dělal v té době kdekdo.
1: Jenže málo kdo na to tak doplatil, protože manažer Stones je zažaloval a vzal jim veškerá autorská práva.
0: To snad ne.
1: Fakt, zpěvák Richard Ashcroft z té písničky 22 let neviděl ani korunu.
0: To muselo hrozně bolet.
1: Až v roce 2019 mu Jagger s Richardsem autorská práva vrátili.
0: Aspoň že tak.
1: Která britská písnička 90. let dostala vás? Napište nám do zpráv.
0: Ve 14 hodin dorazí na Čet rádio zprávy a teď vám pošleme do repráku další nářez.

přiletí oknem koberec, pokrytý hordou malých střídků.

0: Je 14 hodin. Dobré odpoledne a vítejte u zpráv Čet rádia. Provází vás Bucifal. Dej je přehled toho nejdůležitějšího. Česko vzpomíná na Václava Havla k 90. Irán podmiňuje otevření Hormuzského průlivu ústupky Spojených států a německý kancléř nečekaně zavítal do Kyjeva. Německý kancléř Friedrich Merz dnes nečekaně dorazil do Kyjeva, kam ho doprovázejí šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Jeho návštěva má podle agentur vyjádřit solidaritu s Ukrajinou a přichází krátce poté, co Rusko varovalo diplomaty, aby kvůli chystaným útokům město opustili. V Lotyšsku proběhly parlamentní volby, ve kterých podle předběžných výsledků zvítězila proevropská sjednocená kandidátka premiéra Andrise Klubergese. Druhé místo obsadilo populistické uskupení Lotyšsko na prvním místě, třetí skončila strana označovaná za proruskou. Česko si dnes připomíná 90. výročí narození Václava Havla. Bývalý americký prezident Bill Clinton v rozhovoru pro Český rozhlas vzpomínal, jak ho Havel dokázal rozesmát a přiznal, že si přeje, aby tu dnes byl. Desítky lidí si jeho odkaz připomněli i pochodem z Trutnova na Hrádeček, Radiožurnál navíc vysílá speciální vydání hovorů z Lán věnované jeho spolupracovníkům. Irán oznámil, že Hormuzský průliv znovu otevře teprve poté, co Spojené státy splní jeho podmínky. Podle předsedy iránského parlamentu Teherán zároveň odmítá řešit spor s Washingtonem vojenskou cestou, varuje ale před ostřejší odpovědí, pokud by Američané znovu zaútočili. V Liberci v Dolním Hanechově dnes hořel rodinný dům, jeden muž požár nepřežil. Druhý obyvatel domu se stihl dostat ven, ale nadýchal se kouře a skončil v péči lékařů. Příčinu požáru teď vyšetřují kriminalisté. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli ve Španělsku v Lize národů, přesto si vysloužili chválu od domácího trenéra Luise de la Fuente, který českému týmu věští slibnou budoucnost. O jediný český gól se postaral obránce Jiří Sláma, pro kterého šlo o první trefu v reprezentačním dresu. Tenistka Nikola Bartuňková zase senzačně postoupila do osmifinále turnaje v Pekingu, když ve dvou setech vyřadila bývalou světovou jedničku Arinu Sabalenkovou. A na závěr dobrá zpráva z Moravy, na Žítkové u Uherského Brodu po 10 letech oprav otevřeli nový ekoskanzen. Jeho srdcem je historická Janušova usedlost z 18. století, jejíž záchrana vyšla na 17 milionů korun. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, v Brně jasno a 19, v Ostravě jasno a 21. Do večera bude mlhavo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z počasí vše. Pohodový podvečer u Čet rádia přeje váš Bucifal.
1: Tohle je Čet rádio.

počasí. Krásné odpoledne. U předpovědi počasí vás vítá Bucipal. Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, Brně jasno a 20, Ostravě jasno a 21. Do večera bude mlhavo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, úterý a ve středu mlhavo, teploty kolem 22, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 15 a 18 stupni, v sobotu zataženo, teploty kolem 14. Tolik předpověď. Ať se vám povede i zbytek dne, zdraví Bucifal z Čet rádia.

0: Ten tvůj kompost z toho fakt nesmrdí.
1: Nesmrdí, když do toho nesypeš posekanou trávu na jedné hromadě. Mimochodem je za 20 minut 3 a z Chat Rádia vám přejeme dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne. Venku je 20 stupňů a polojasno, což je na říjen paráda.
1: To jo. Já jsem tě chtěl vzít do pořádného klátku, Vlasti. Slyšela jsi někdy o jeskyni Shandong?
0: Ne. Kde to je?
1: Ve Vietnamu. Je to největší jeskynní dům na světě. Vešel by se tam celý blok mrakodrapů a nahoře na stropě je obří díra.
0: Tak.
1: Uvnitř díky tomu roste normální podzemní džungle. Vítají tam ptáci a opice lezou po skálách 100 metrů pod zemí.
0: Jo, opice v jeskyni.
1: No jo. Objevili v roce 1991 jeden místní chlapík, když se schovával před bouřkou. Jenže pak zapomněl, kde ten chod byl a našel ho znovu až po 18 letech.
0: Zapomněl, kde nechal největší jeskyni světa.
1: No je to v hustém pralese. Chod zahalovala mlha a foukal z něj ledový vítr, který ho tehdy vystrašil.
0: To bych chtěla vidět.
1: Lístek tam stojí Majland a pustí tam jen pár lidí ročně, protože musíte jít s průvodcem přes zdravé řeky a slaňovat ze skalních stěn dlouhé desítky metrů.
0: Pucane, zadrž. V 15 hodin jsou na Chat Rádiu zprávy, tvé slaňování musíme utnout. Teď vám pošleme do repráků skvělou muziku.

Je 15 hodin. Pěkné odpoledne vám všem. Od mikrofonu Čet rádia vás zdraví Bucipal. Hlavní události v kostce. Prezident Pavel vynechá víkendové volby a politici se bouří. Německý kancléř navštívil Kyjev, kde Rusko znovu udeřilo na klíčový most. Kanada chystá krizový plán pro případ americké invaze. Česko si v těchto dnech připomíná nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Vzpomínkové akce, výstavy i divadelní představení probíhají po celé republice a vyvrcholí v pondělí, kdyby první polistopadový prezident slavil narozeniny. V Senátu i na domě v Pražských Dejvicích, kde Havel dříve žil, budou odhaleny pamětní desky. Ruská armáda znovu zaútočila na důležitý most přes Dněpr v Kyjevě, a to právě v době, kdy ukrajinskou metropoli neohlášeně navštívil německý kancléř Friedrich Merz. Útok přišel den poté, co Moskva vyzvala zahraniční diplomaty k opuštění města s tím, že se chystá na masivní ofenzivu. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko napadení potvrdil. Státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání Čecha, který se bez povolení přidal k ukrajinské armádě. Už o souhlas se vstupem do boje žádal ještě za úřadování prezidenta Miloše Zemana, ten mu ho ale odepřel. Žalobce uvedl, že nevidí smysl trestat člověka, který riskoval život za správnou věc, a zmínil i souvislost s obranou Česka. Kanadská vláda podle premiéra Marka Carneyho připravuje krizový scénář pro případ, že by Spojené státy na zemi zautočily. Carney sice tvrdí, že riziko není vysoké, ale kvůli zhoršujícím se vztahům s Washingtonem chce mít Ottawa hotový plán. Napětí mezi oběma severoamerickými zeměmi roste především kvůli obchodní válce, kterou rozpoutal americký prezident Donald Trump. Prezident Petr Pavel se příští týden nezúčastní obecních voleb, protože bude na soukromé zahraniční cestě. Politici z koalice i opozice se shodují, že jde o chybu a že by hlava státu měla jít příkladem. Hrad uvedl, že prezidenta situace mrzí a jde o pochybení při plánování cesty. A teď sport. Nizozemský jezdec Max Verstappen vyhrál velkou cenu Bahrajnu Formule 1, která se jela v malajsijském Sepangu, a připsal si tak první vítězství v sezóně. Na druhém místě skončil Ital Andrea Kimi Antonelli, třetí byl Brit Lewis Hamilton. Český motocyklista Filip Salač dojel třetí ve velké ceně Japonska ve třídě Moto 2 a vybojoval tak páté pódiové umístění v letošní sezóně. Závod vyhrál Španěl Izan Gavara. A na závěr trochu z přírody. V Jeseníkách na Červenohorském sedle probíhá v rámci festivalu ptactva odchyt a kroužkování migrujících ptáků. Ornitologové tak sledují, jak a kam opeření poutníci na své cestě z chladnějších krajů táhnou. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 20 stupňů, v Brně jasno a 20, v Ostravě zataženo a 21. Do večera bude mlhavo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme za sebou, užijte si odpoledne po svém. Zdraví Bucifal!

počasí. Odpoledne s ČT rádiem běží a Bucifal přináší, jak bude do večera i zítra. Aktuálně v Praze polojasno a 20 stupňů, v Brně jasno a 21, Ostravě zataženo a 21. Do večera bude mlhavo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, úterý a ve středu mlhavo, teploty kolem 22, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 15 a 18 stupni, v sobotu zataženo, teploty kolem 14. A to je z počasí vše. Ať se vám odpoledne vydaří, zdraví váš počasíčkář Bucifal.

0: Prostě ti říkám, že ten závit na té staré plechové konvici na zalévání už nedrží.
1: Tak si kup novou v Hobby Marketu, Bucouši. Přejeme dobré odpoledne z Četrádia. Máme za 20 minut 4, venku zataženo a 20 stupňů.
0: Staré věci mají duši, vlasti. Zrovna jako ten čáp z Makova u písku, o kterém jsem četl.
1: Myslíš z té záchranné stanice?
0: No jo. Mají tam čápa Pepu, který má trvale poraněné křídlo, takže nemůže odletět na zimoviště do Afriky.
1: Zůstal tam natrvalo.
0: Přesněji řečeno, tam dělá náhradního tátu. Už přes 15 let vychovává všechna opuštěná a zraněná čápata, co lidé přinesou.
1: Fakt.
0: No jo, bere je pod křídla, krmí je a učí je klapat zobákem, dokud na podzim sama neodletí.
1: To je hezké.
0: Vidíš to, zvířata mají někdy víc trpělivosti než lidi. Třeba včera na poště v té frontě u přepážky 14.
1: Pucane, brzdi. V 16 hodin jsou na Četrádiu zprávy, tvoje zážitky z pošty počkají. Teď pošleme do sluchátek pořádný flák.

Je 16 hodin. Dobré odpoledne. Tady Bucifal, věnujte mi pár minut a budete vědět, co se děje. Co byste dnes neměli minout? Prezident Pavel vynechá víkendové volby a politici se bouří. Německý kancléř navštívil Kyjev, kde Rusko znovu udeřilo na klíčový most. Kanada chystá krizový plán pro případ americké invaze. Ruská armáda znovu zaútočila na důležitý most přes Dněpr v Kyjevě, a to právě v době, kdy ukrajinskou metropoli neohlášeně navštívil německý kancléř Friedrich Merz. Útok přišel den poté, co Moskva vyzvala zahraniční diplomaty k opuštění města s tím, že se chystá na masivní ofenzivu. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko napadení potvrdil. Česko si v těchto dnech připomíná nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Vzpomínkové akce, výstavy i divadelní představení probíhají po celé republice a vyvrcholí v pondělí, kdyby první polistopadový prezident slavil narozeniny. V Senátu i na domě v Pražských Dejvicích, kde Havel dříve žil, budou odhaleny pamětní desky. Kanadská vláda podle premiéra Marka Carneyho připravuje krizový scénář pro případ, že by Spojené státy na zemi zaútočily. Carney sice tvrdí, že riziko není vysoké, ale kvůli zhoršujícím se vztahům s Washingtonem chce mít Ottawa hotový plán. Napětí mezi oběma severoamerickými zeměmi roste především kvůli obchodní válce, kterou rozpoutal americký prezident Donald Trump. Prezident Petr Pavel se příští týden nezúčastní obecních voleb, protože bude na soukromé zahraniční cestě. Politici z koalice i opozice se shodují, že jde o chybu a že by hlava státu měla jít příkladem. Hrad uvedl, že prezidenta situace mrzí a jde o pochybení při plánování cesty. Státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání Čecha, který se bez povolení přidal k ukrajinské armádě. Už o souhlas se vstupem do boje žádal ještě za úřadování prezidenta Miloše Zemana, ten mu ho ale odepřel. Žalobce uvedl, že nevidí smysl trestat člověka, který riskoval život za správnou věc, a zmínil i souvislost s obranou Česka. A teď sport. Nizozemský jezdec Max Verstappen vyhrál velkou cenu Bahrajnu Formule 1, která se jela v malajsijském Sepangu, a připsal si tak první vítězství v sezóně. Na druhém místě skončil Ital Andrea Kimi Antonelli, třetí byl Brit Lewis Hamilton. Český motocyklista Filip Salač dojel třetí ve velké ceně Japonska ve třídě Moto 2 a vybojoval tak páté pódiové umístění v letošní sezóně. Závod vyhrál Španěl Izan Gavara. A na závěr trochu z přírody. V Jeseníkách na Červenohorském sedle probíhá v rámci festivalu ptactva odchyt a kroužkování migrujících ptáků. Ornitologové tak sledují, jak a kam opeření poutníci na své cestě z chladnějších krajů táhnou. Počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 21 stupňů, v Brně 21 a v Ostravě 21. Do večera bude mlhavo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Dopravní servis, odpolední vydání. Bucifal u mikrofonu. Na Praze 9 v ulici Černokostelecká se před chvílí srazila dvě osobní auta, provoz je zpomalený. V Hulíně na Záhlinické ulici havarovala dvě vozidla, na vozovce zůstává překážka, projíždějte opatrně. Na silnici 19 u Kostelce nad Vltavou v okrese Písek havaroval motocykl, doprava je řízena kyvadlově jedním pruhem až do pozdního odpoledne. V Praze na Cíglerově ulici na Praze 9 se také střetla dvě osobní auta, počítejte se zdržením. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2 u exitu 196, v místě se tvoří kolony. Dálnice jsou podle aktuálních dat jízdné bez omezení. Tolik k silnicím. Příjemné odpoledne a opatrnou jízdu přeje Bucifal.

počasí. Tady Bucifal od počasí. Odpolední směna u oblohy hlásí čerstvou předpověď. Aktuálně máme zataženo v Praze 21 stupňů, v Brně 21 a v Ostravě 21. Do večera bude mlhavo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, úterý a ve středu mlhavo, teploty kolem 22, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 15 a 18 stupni, v sobotu zataženo, teploty kolem 14. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Čet-Rádia. Čet-Rádio. Dopravní servis. Dopravní servis, odpolední vydání. Bucifal u mikrofonu. Na Praze 9 v ulici Černokostelecká se před chvílí srazila dvě osobní auta, provoz je zpomalený. V Hulíně na Záhlinické ulici havarovala dvě vozidla, na vozovce zůstává překážka, projíždějte opatrně. Na silnici 19 u Kostelce nad Vltavou v okrese Písek havaroval motocykl, doprava je řízena Kyvadlově jedním pruhem až do pozdního odpoledne. V Praze na Cíglerově ulici na Praze 9 se také střetla dvě osobní auta, počítejte se zdržením. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2 u exitu 196, v místě se tvoří kolony. Dálnice jsou podle aktuálních dat jízdné bez omezení. Tolik k silnicím. Příjemné odpoledne a opatrnou jízdu přeje Bucifal.

0: Venku je šedo, zataženo a 21 stupňů, člověku se z toho chce hned usnout.
1: Dobré odpoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut 5 a ty radši koukej koukat do papíru, bucane.
0: A dneska neudržím nic.
1: Včera se rozdávaly ceny Thálie v Národním divadle a celoživotní mistrovství získal Petr Nárožný.
0: No jo, Nárožného mám rád, ten umí zařvat i bez křiku.
1: Cenu za ženskou činohru si odnesla Lucie Žáčková za roli v inscenaci Komuna.
0: To neznám.
1: No vidíš. A mezi muži vyhrál Stanislav Majer, který v jedné hře zvládne 10 různých rolí.
0: 10 postav najednou, z toho by mě rovnou odvezli.
1: Tebe odveze už 5 minut práce navíc, jak tě pozoruju.
0: To ne.
1: No nic, já si jdu stejně radši uvařit čaj a trochu se protáhnout.
0: Budiš? V 17 hodin uslyšíte na Čet rádiu zprávy a do té doby vás zahřeje jedna parádní pecka.

Je 17 hodin. Dobré odpoledne. Ucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Prezident Pavel vynechá víkendové volby a politici se bouří. Německý kancléř navštívil Kyjev, kde Rusko znovu udeřilo na klíčový most. Kanada chystá krizový plán pro případ americké invaze. Prezident Petr Pavel se příští týden nezúčastní obecních voleb, protože bude na soukromé zahraniční cestě. Politici z koalice i opozice se shodují, že jde o chybu a že by hlava státu měla jít příkladem. Rad uvedl, že prezidenta situace mrzí a jde o pochybení při plánování cesty. Ruská armáda znovu zaútočila na důležitý most přes Dněpr v Kyjevě, a to právě v době, kdy ukrajinskou metropoli neohlášeně navštívil německý kancléř Friedrich Merz. Útok přišel den poté, co Moskva vyzvala zahraniční diplomaty k opuštění města s tím, že se chystá na masivní ofenzivu. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko napadení potvrdil. Státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání Čecha, který se bez povolení přidal k ukrajinské armádě. Už o souhlas se vstupem do boje žádal ještě za úřadování prezidenta Miloše Zemana, ten mu ho ale odepřel. Žalobce uvedl, že nevidí smysl trestat člověka, který riskoval život za správnou věc, a zmínil i souvislost s obranou Česka. Kanadská vláda podle premiéra Marka Carneyho připravuje krizový scénář pro případ, že by Spojené státy na zemi zautočily. Carney sice tvrdí, že riziko není vysoké, ale kvůli zhoršujícím se vztahům s Washingtonem chce mít Ottawa hotový plán. Napětí mezi oběma severoamerickými zeměmi roste především kvůli obchodní válce, kterou rozpoutal americký prezident Donald Trump. Česko si v těchto dnech připomíná nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Vzpomínkové akce, výstavy i divadelní představení probíhají po celé republice a vyvrcholí v pondělí, kdyby první polistopadový prezident slavil narozeniny. V Senátu i na domě v Pražských Dejvicích, kde Havel dříve žil, budou odhaleny pamětní desky. A teď sport. Nizozemský jezdec Max Verstappen vyhrál velkou cenu Bahrajnu Formule 1, která se jela v malajsijském Sepangu, a připsal si tak první vítězství v sezóně. Na druhém místě skončil Ital Andrea Kimi Antonelli, třetí byl Brit Lewis Hamilton. Český motocyklista Filip Salač dojel třetí ve velké ceně Japonska ve třídě Moto 2 a vybojoval tak páté pódiové umístění v letošní sezóně. Závod vyhrál Španěl Izan Gavara. A na závěr trochu z přírody. V Jeseníkách na Červenohorském sedle probíhá v rámci festivalu ptactva odchyt a kroužkování migrujících ptáků. Ornitologové tak sledují, jak a kam opeření poutníci na své cestě z chladnějších krajů táhnou. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 21 stupňů, v Brně polojasno a 21, v Ostravě zataženo a 20. Do večera bude mlhavo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio. Dopravní servis. Ucifal hlásí, jak vypadá odpolední špička. Na dálnici D1 u Ostravy, na 208. kilometru, byla nehoda, ale provoz už je obnovený. Na dálnici D8 u Prahy, na 38. kilometru, se stále vyšetřuje nehoda havarovaného vozidla. Na místě zasahuje záchranná služba a policie, počítejte se zdržením. Na dálnici D11 mezi 40. a 41. kilometrem ve směru na Prahu došlo před půl hodinou k nehodě dvou osobních vozidel. A na dálnici D10 na 3. kilometru ve směru na Prahu se před chvílí stala nehoda dvou aut, provoz je tam zdržený. Nehoda je hlášena také na silnici I4 u Předotic na Písecku. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony a řidiči by si měli počítat s delším průjezdem. V Praze stále probíhá rekonstrukce Libeňského mostu, která omezuje jak auta, tak tramvaje.
Mimo zmíněné úseky jsou dálnice sjízdné bez omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Bucipal z Čet Rádia.

0: abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou, že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak v nich. Prostě věřit si,
1: že tak se chová muž.
0: Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
1: že tu vůbec jsou.
0: Je tolik krásy na světě,
1: je tolik krásy, že až do očí
0: lehce stoupnou slzy.

když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvěr. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě není nikde nic. To duše tělu pomáhá a i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože. Bože!

at the bottom of

Těž bude jen mírná. A výhled na další dny, úterý a ve středu mohavo, teploty kolem 22, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 15 a 18 stupni, v sobotu zataženo, teploty kolem 14. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Ucipal hlásí, jak vypadá odpolední špička. Na dálnici D1 u Ostravy, na 208. kilometru, byla nehoda, ale provoz už je obnovený. Na dálnici D8 u Prahy, na 38. kilometru, se stále vyšetřuje nehoda havarovaného vozidla. Na místě zasahuje záchranná služba a policie, počítejte se zdržením. Na dálnici D11 mezi 40. a 41. kilometrem ve směru na Prahu došlo před půl hodinou k nehodě dvou osobních vozidel. A na dálnici D10 na 3. kilometru ve směru na Prahu se před chvílí stala nehoda dvou aut, provoz je tam zdržený. Nehoda je hlášena také na silnici I4 u Předotic na Písecku. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony a řidiči by si měli počítat s delším průjezdem. V Praze stále probíhá rekonstrukce Libeňského mostu, která omezuje jak auta, tak tramvaje. Mimo zmíněné úseky jsou dálnice sjízdné bez omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Bucipal z Čet Rádia.

0: Ten druhý koláč se ti v troubě stejně připálil, že jo?
1: Ne, tentokrát jsem na to dohlédl. Dobrý podvečer z Čet rádia, máme za 20 minut 6.
0: Venku je zataženo a 21 stupňů, ale u tebe v troubě bylo asi 188.
1: To byla jen kurka, vlasti.
0: No jo. Ale poslouchat bys měl radši matematiky. Znáš pravidlo 37%.
1: Nějaká nová sleva v hobby marketu?
0: Ne. Je to matematický návod, jak dělat nejlepší rozhodnutí.
1: A co z toho?
0: Když hledáš třeba místo na zaparkování, máš nejdřív omrknout prvních 37% možností a nic nebereš. Jen sbíráš přehled.
1: To nevím.
0: No fakt. A pak si prostě zaparkuješ na prvním fleku, který je lepší než všechno předtím.
1: Takže na poště mám projít třetinu přepážek a vystát si frontu až u čtvrté?
0: Takhle to spočítali. Matematicky máš tak největší šanci na nejlepší volbu.
1: Já na tyhle vzorečky moc nejsu, já se radši spoléhám na sedlský rozum.
0: To vidím. Já si jdu stejně radši zkontrolovat ten náš kávovar, jestli tam ještě něco zbylo.
1: Běž. 18 hodin vám Čet rádio nabídne zprávy a před nimi si dáme dobrou muziku.

Je 18 hodin. Dobrý večer, dámy a pánové. Ucifal u mikrofonu, den se uzavírá a já mám jeho účet. O čem se dnes mluví? USA chtějí dojednat setkání Ukrajiny a Ruska. Francii sužují studentské nepokoje a zavřené školy. V Brazílii odstartovaly klíčové prezidentské volby. Spojené státy chtějí ještě do konce října zorganizovat technická jednání mezi Ukrajinou a Ruskem o možném ukončení války. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, podle kterého Washington jako možné místo setkání navrhuje Spojené arabské emiráty. Ukrajina se ruské invazi brání od února roku 2022. Po bouřlivých studentských protestech zůstane ve Francii v pondělí zavřeno až 500 středních škol. Oznámil to francouzský ministr školství Édouard Geferaj s tím, že demonstranti od začátku nepokojů vypálili nebo vyplenili 24 školních zařízení. Česko si připomíná nedožité 90. narozeniny Václava Havla sérií kulturních akcí, debat i slavnostního odhalení pamětní desky v Senátu. Většina vzpomínkových akcí proběhne v pondělí, tedy přesně v den, kdy se bývalý prezident narodil. Letos v prosinci navíc uplyne 15 let od jeho smrti. Politici napříč koalicí i opozicí kritizují prezidenta Petra Pavla za to, že se kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní blížících se obecních voleb. V nedělních diskusních pořadech České televize a CNN Prima News zaznělo, že by hlava státu měla jít příkladem. Kancelář prezidenta uvedla, že Pavla chyba v plánování mrzí. V Brazílii v neděli začaly prezidentské volby, ve kterých lidé vybírají hlavu státu na příští 4 roky. Ohlasy usiluje přes 10 kandidátů, největší šance ale mají současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva a pravicový senátor Flávio Bolsonaro. Hlasovat může zhruba 160 milionů lidí a očekává se, že o vítězi rozhodne až druhé kolo 25. října. A teď sport. Český plochodrážní jezdec Jan Kvěch vyhrál v Pardubicích prestižní závod Zlatá přilba a ukončil tak 9leté čekání domácích jezdců na vítězství v tomto nejstarším plochodrážním podniku světa. Britský pilot Elfyn Evans se stal mistrem světa v automobilových soutěžích, když na italské rally dojel 5. a zajistil si tak celkové prvenství v seriálu. O titul ho připravil jen těsně, zaostal za ním pouhých 5 bodů, Švéd Oliver Solberg, kterému těsně před cílem patřila šance na triumf, ale vyjel mimo trať. A na závěr dobrá zpráva z Českolipska. Tamní pobočka klubu českých turistů uspořádala poslední letošní akci a na trasy různé délky i pro cyklisty vyrazila 100 lidí. Všechny cesty vedly k Vile Adéla, kde na účastníky čekalo tradiční opékání buštů. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 20 stupňů, v Brně zataženo a 21, Ostravě polojasno a 19. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Večerní doprava s Bucifalem. V obci Ochoz u Brna na Brnovenkovsku došlo před chvílí k nehodě 2 vozidel v ulici na bráně, na vozovce je rozlitá látka, projíždí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D10 na 3. kilometru ve směru na Prahu se před hodinou stala nehoda 2 osobních aut. Na dálnici D1 mezi 31. a 32. kilometrem ve směru na Brno stojí porouchané vozidlo, tvoří se zdržení. Podobná situace je na dálnici D5 mezi 15. a 16. kilometrem ve směru na Plzeň, kde porouchané vozidlo brání v plynulém průjezdu. Na dálnici D11 ve směru na Prahu a na dálnici D10 směrem na Prahu je silný provoz. V Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony, platí do konce listopadu. Ostatní dálniční úseky jsou sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, za tmy dvojnásob.
S dovolením se loučí Bucipal.

0: Příběh dne.
1: V roce 1885 přivezla zoufalá matka do Paříže 9letého chlapce jménem Josef Majstr, kterého doma v Alsasku pokousal pes nakažený vzteklinou. Tahle nemoc tehdy neznala slitování, kdo onemocněl, ten zemřel, a to vždy strašlivou smrtí. Chemik Louis Pasteur sice léta zkoumal očkovací látku proti vzteklině, ale testoval ji zatím jen na psech, lidem ji nikdy nepodal. Chlapec přesto umíral před jeho očima pomalu, a tak se Pasteur rozhodl riskovat to, co mu svědomí vědce i lékaře dlouho bránilo udělat. Spolu s kolegy mu během necelých 2 týdnů podal celou řadu injekcí se stále silnější dávkou oslabeného viru. Pasteur sám nebyl lékař a bál se, že by ho mohli stíhat, kdyby se pokus nezdařil. Chlapec ale nemoc nedostal, vakcína zabrala a Josef Majstr se stal prvním člověkem na světě, který přežil nakažení vzteklinou díky očkování. Zpráva o zázraku z Paříže oběhla celý svět a otevřela cestu k modernímu očkování, které dodnes zachraňuje miliony životů. Josef na Pasteura nikdy nezapomněl, vyrostl a později se stal vrátným v Pasteurově ústavu, kde sloužil celý život jako vděčná stráž u brán. Tenhle příběh nám připomíná, že největší objevy často vznikají ve chvíli, kdy se někdo rozhodne jednat navzdory strachu z vlastního selhání. Odvaha jednoho vědce a víra jedné matky tehdy společně porazily nemoc, která do té doby neznala milost.

skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v úterý bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve středu mlhavo, teploty kolem 21, ve čtvrtek až v sobotu deštivo, teploty mezi 14 a 16 stupni. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Večerní doprava s Bucifalem. V obci Ochoz u Brna na Brnovenkovsku došlo před chvílí k nehodě dvou vozidel v ulici na Bráně, na vozovce je rozlitá látka, projíždí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D10 na 3. kilometru ve směru na Prahu se před hodinou stala nehoda dvou osobních aut. Na dálnici D1 mezi 31. a 32. kilometrem ve směru na Brno stojí porouchané vozidlo, tvoří se zdržení. Podobná situace je na dálnici D5 mezi 15. a 16. kilometrem ve směru na Plzeň, kde porouchané vozidlo brání v plynulém průjezdu. Na dálnici D11 ve směru na Prahu a na dálnici D10 směrem na Prahu je silný provoz. V Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony, platí do konce listopadu. Ostatní dálniční úseky jsou sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, za tmy dvojnásob. S dovolením se loučí Bucifal.

0: stejně ti říkám, že ten tvůj čaj smrdí jako vyvařená ponožka.
1: Náhodou je bylinkový a voní skvěle. Dobrý podvečer z Četrádia, je za 20 minut 7.
0: Venku je zataženo a 20 stupňů, takže káva bodne víc.
1: Mně stačí čaj. Přečetla jsem si, jak se na Českolipsku zavírala turistická sezóna. 100 lidí šlo na výšlap k vile Adéla a na konci opékali busty.
0: A vidíš, to je rozumná akce. V té naklacku je základ podzimu.
1: Kdyby ses přidal jen kvůli té uzenině, Bucane.
0: No jo. Procházka k tomu je taky dobrá.
1: A jeli tam i cyklisté.
0: O nevlastním, ale busta bych si dal hned.
1: Zase jenom jídlo.
0: To ne, vlasti, ještě dobrá káva k tomu.
1: 19 hodin jsou zprávy a teď muzika.

Je 19 hodin. Dobrý večer. Tady Bucifal, udělejte si pohodlí, zprávy Čet rádia jsou tady. Pojďme na to nejdůležitější. USA chtějí dojednat setkání Ukrajiny a Ruska. Francii sužují studentské nepokoje a zavřené školy. Brazílii odstartovaly klíčové prezidentské volby. Politici napříč koalicí i opozicí kritizují prezidenta Petra Pavla za to, že se kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní blížících se obecních voleb. V nedělních diskusních pořadech České televize a CNN Prima News zaznělo, že by hlava státu měla jít příkladem. Kancelář prezidenta uvedla, že Pavla chyba v plánování mrzí. Po bouřlivých studentských protestech zůstane ve Francii v pondělí zavřeno až 500 středních škol. Oznámil to francouzský ministr školství Édouard Geferaj s tím, že demonstranti od začátku nepokojů vypálili nebo vyplenili 24 školních zařízení. V Brazílii v neděli začaly prezidentské volby, ve kterých lidé vybírají hlavu státu na příští 4 roky. Ohlasy usiluje přes 10 kandidátů, největší šance ale mají současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva a pravicový senátor Flávio Bolsonaro. Hlasovat může zhruba 160 milionů lidí a očekává se, že o vítězi rozhodne až druhé kolo 25. října. Česko si připomíná nedožité 90. narozeniny Václava Havla sérií kulturních akcí, debat i slavnostního odhalení pamětní desky v Senátu. Většina vzpomínkových akcí proběhne v pondělí, tedy přesně v den, kdy se bývalý prezident narodil. Letos v prosinci navíc uplyne 15 let od jeho smrti. Spojené státy chtějí ještě do konce října zorganizovat technická jednání mezi Ukrajinou a Ruskem o možném ukončení války. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, podle kterého Washington jako možné místo setkání navrhuje Spojené arabské emiráty. Ukrajina se ruské invazi brání od února roku 2022. A teď sport. Český plochodrážní jezdec Jan Kvěch vyhrál v Pardubicích prestižní závod Zlatá přilba a ukončil tak 9leté čekání domácích jezdců na vítězství v tomto nejstarším plochodrážním podniku světa. Britský pilot Elfyn Evans se stal mistrem světa v automobilových soutěžích, když na italské rally dojel pátý a zajistil si tak celkové prvenství v seriálu. O titul ho připravil jen těsně, zaostal za ním pouhých 5 bodů, Švéd Oliver Solberg, kterému těsně před cílem patřila šance na triumf, ale vyjel mimo trať. A na závěr dobrá zpráva z Českolipska, tamní pobočka klubu českých turistů uspořádala poslední letošní akci a na trasy různé délky i pro cyklisty vyrazila stovka lidí. Všechny cesty vedly k Vila Adéla, kde na účastníky čekalo tradiční opékání buštů. Počasí. Aktuálně máme polojasno, v Praze 20 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 18. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet rádia. Čet rádio. Dopravní servis. Dopravní servis, večerní vydání. Bucifal u mikrofonu. Na dálnici D10 na 3. kilometru 400 směrem na Prahu se před chvílí stala nehoda dvou osobních vozidel, provoz je omezený. Na dálnici D8 na 22. kilometru směrem na Prahu hoří osobní vozidlo, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, provoz je omezen na zvýšenou opatrnost. V souvislosti s tím je mezi 22. a 21. kilometrem téže dálnice neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli poruše vozidla, probíhají odklízecí práce. Na dálnici D35 na 236. kilometru směrem na Hradec Králové způsobilo porouchané vozidlo překážku na vozovce, řidiči ať jedou opatrně. Na dálnici D1 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu na Brno centrum, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 28. listopadu.
U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouské hranici, a to až do 26. listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla večerní doprava. Bucifal vám přeje šťastnou cestu a příjemný večer.

počasí. Dobrý večer, dámy a pánové. U počasí Bucifal podíváme se, co nás čeká. Aktuálně máme polojasno, v Praze 19 stupňů, v Brně 19 a v Ostravě 17. V noci bude zatáhnout.

Dopravní servis, večerní vydání. Bucifal u mikrofonu. Na dálnici D10 na 3. kilometru 400 směrem na Prahu se před chvílí stala nehoda dvou osobních vozidel, provoz je omezený. Na dálnici D8 na 22. kilometru směrem na Prahu hoří osobní vozidlo, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, provoz je omezen na zvýšenou opatrnost. V souvislosti s tím je mezi 22. a 21. kilometrem téže dálnice neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli poruše vozidla, probíhají odklízecí práce. Na dálnici D35 na 236. kilometru směrem na Hradec Králové způsobilo porouchané vozidlo překážku na vozovce, řidiči ať jedou opatrně. Na dálnici D1 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu na Brno centrum, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 28. listopadu. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouské hranici, a to až do 26. listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla večerní doprava. Bucifal vám přeje šťastnou cestu a příjemný večer.

0: Dobrý večer z Čet Rádia, máme za 20 minut 8 a ve studiu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku je polojasno a 19 stupňů, celkem příjemná neděle.
0: Tak a teď k věci, Bucane, čas běží.
1: Kam pořád spěcháš, káva je ještě horká.
0: Mám tip na večer, film Kubo a dvě struny.
1: Animák?
0: Jo, úžasná loutková animace. Hlavní hrdina je malý kluk s japonskou loutnou, který pomocí hudby oživuje origami.
1: Origami, no vidíš.
0: Musí najít otcovu kouzelnou zbroj, aby se zachránil před temnotou, a pomáhá mu opice s broučím válečníkem.
1: To bych neřekl, že tě bere pohádka s loutkami.
0: Není to jen pohádka, má to temnější atmosféru, úchvatný vizuál a drží to napětí do poslední minuty.
1: No jo, poctivá ruční práce se dneska cenění.
0: Jaký animovaný film dostal vás? Napište nám do zpráv.
1: Ve 20 hodin dorazí na Čet Rádio zprávy a teď si dáme dobrou muziku.

je 20 hodin. Vítám vás u večerních zpráv Čet rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. Hlavní události v kostce. USA chtějí dojednat setkání Ukrajiny a Ruska. Francii sužují studentské nepokoje a zavřené školy. V Brazílii odstartovaly klíčové prezidentské volby. Politici napříč koalicí i opozicí kritizují prezidenta Petra Pavla za to, že se kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní blížících se obecních voleb. V nedělních diskusních pořadech České televize a CNN Prima News zaznělo, že by hlava státu měla jít příkladem. Kancelář prezidenta uvedla, že Pavla chyba v plánování mrzí. V Brazílii v neděli začaly prezidentské volby, ve kterých lidé vybírají hlavu státu na příští 4 roky. Ohlasy usiluje přes 10 kandidátů, největší šance ale mají současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva a pravicový senátor Flávio Bolsonaro. Hlasovat může zhruba 160 milionů lidí a očekává se, že o vítězi rozhodne až druhé kolo 25. října. Po bouřlivých studentských protestech zůstane ve Francii v pondělí zavřeno až 500 středních škol. Oznámil to francouzský ministr školství Edouard Geferay s tím, že demonstranti od začátku nepokojů vypálili nebo vyplenili 24 školních zařízení. Česko si připomíná nedožité 90. narozeniny Václava Havla sérií kulturních akcí, debat i slavnostního odhalení pamětní desky v Senátu. Většina vzpomínkových akcí proběhne v pondělí, tedy přesně v den, kdy se bývalý prezident narodil. Letos v prosinci navíc uplyne 15 let od jeho smrti. Spojené státy chtějí ještě do konce října zorganizovat technická jednání mezi Ukrajinou a Ruskem o možném ukončení války. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, podle kterého Washington jako možné místo setkání navrhuje Spojené arabské emiráty. Ukrajina se ruské invazi brání od února roku 2022. A teď sport. Český plochodrážní jezdec Jan Kvěch vyhrál v Pardubicích prestižní závod Zlatá přilba a ukončil tak 9leté čekání domácích jezdců na vítězství v tomto nejstarším plochodrážním podniku světa. Britský pilot Elfyn Evans se stal mistrem světa v automobilových soutěžích, když na italské rally dojel 5. a zajistil si tak celkové prvenství v seriálu. O titul ho připravil jen těsně, zaostal za ním pouhých 5 bodů, Švéd Oliver Solberg, kterému těsně před cílem patřila šance na triumf, ale vyjel mimo trať. A na závěr dobrá zpráva z Českolipska. Tamní pobočka klubu českých turistů uspořádala poslední letošní akci a na trasy různé délky i pro cyklisty vyrazila 100 lidí. Všechny cesty vedly k Vila Adéla, kde na účastníky čekalo tradiční opékání buštů. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně zataženo a 18, v Ostravě zataženo a 16. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. Pohodový večer u Čet rádia vám přeje Bucifal.

kulturní tip na večer. Dnešní večer, milí posluchači Čet rádia, patří vášnivé opeře, a sice Carmen od George Sebizeta. Příběh se odehrává ve Španělsku a sleduje svobodomyslnou cikánku Carmen, která svým šarmem a neskrotnou povahou zcela pohltí vojáka Dona Joseho. Jejich vztah je plný vášně, žárlivosti a osudového napětí, které postupně graduje až k dramatické rozuzlení, jež raději neprozradí. Hudba je plná nezapomenutelných melodií, ať už je to slavná habanera nebo toredorova píseň, která si vás podmaní hned na poprvé. To dílo ocení jak milovníci klasické opery, tak ti, kdo hledají silný emocionální příběh o lásce, svobodě a osudu. Je to skvělá volba pro ty, kdo si chtějí dnešní neděli zpříjemnit něčím opravdu velkolepým a strhujícím. Přeji vám všem krásný a kulturně obohacující večer při poslechu Čet rádia.

počasí. Večerní počasí účet rádia. Bucifal u mikrofonu, tak jak bude v noci a ráno. Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně zataženo a 18, Ostravě zataženo a 15. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v úterý bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve středu mlhavo, teploty kolem 21, ve čtvrtek až sobotu deštivo, teploty mezi 14 a 16 stupňů. To je z počasí všechno. Klidný večer a pohodu s Čet rádiem vám přeje Bucifal.

háji, zmizel jak pára, ztracený ráj, předťatá čára. Posvátný háj, popel a prach, plačící země, neklid a strach. Hluboko v zemi šperky bojů, a v nich ty staré duše spí. O runách markomanských vojů pergamen báje vypráví. O slzách čarodějů Čechů, když svaté stromy kácely, a o zániku jejich cechu v ohni a ostré ocely. Posvátný háj zmizel jak pára, ztracený ráj, předťatá čára. Posvátný háj, popel a prach, plačící země, neklid a strach. Až porozumíš modrý vodě a usneš v lese na mechu, elf pozná, že ty nejsi zloděj, kouzlo ti vetkne do dechu. Snad někdo najde skrytý pramen, snad jednou projde branou bran. Tam za tmou svítí věčný plamen, jenž uzdravuje zemi z ran. Posvátný háj zmizel jak pára, ztracený ráj, předťatá žára. Posvátný háj, popel a prach, plačící země, neklid a strach. Posvátný háj, i ústa svatá, bytostem všem, katem je sťatá. Ztracený ráj, přeťatá čára, a naše plémě

sborných důvodů nezbyly paprsky pro mou slunečnici. Pár dní od rozchodu vedu si do schodu novou společnici.

Je 21 hodin. Pěkný večer vám všem. Od mikrofonu Čet rádia vás zdraví Bucipal. O čem se dnes mluví? Americká vězenkyně po nepovedené popravě bojuje o život, Francie řeší násilné studentské protesty a v Brazílii startují prezidentské volby. Spojené státy chtějí do konce října uspořádat třístranné jednání s Ukrajinou a Ruskem o možnostech ukončení války, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jako možné místo setkání se dříve zmiňovaly Spojené arabské emiráty. Ukrajina se proti ruské invazi brání od února roku 2022. Na železničním přejezdu v Bodíkově na Šumpersku se v neděli odpoledne srazil osobní automobil se spěšným vlakem. Řidič osobního vozu nehodu nepřežil, cestující ve vlaku naštěstí vyvázli bez zranění. Okolnosti tragédie nyní vyšetřuje policie. V Brazílii v neděli začaly prezidentské volby, v nichž o přízeň voličů usiluje přes 10 kandidátů. Hlavními favority jsou úřadující levicový prezident Lula da Silva a pravicový senátor Flávio Bolsonaro. K volebním urnám může dorazit zhruba 160 milionů lidí, o vítězi ale pravděpodobně rozhodne až druhé kolo konce měsíce. Americká vězenkyně Christa Pikeová zůstává v kritickém stavu poté, co u ní dvakrát selhal pokus o popravu. Lékaři v nemocnici v Nashvilleu ji drží na plicní ventilaci a snaží se z jejího těla odstranit dvě dávky látky pentobarbital, kterou dostala při středeční exekuci. Podle jejího právníka zatím není jasné, zda se žena ze zákroku vůbec zotaví. Francouzská policie zadržela dva muže v souvislosti s pátečním napadením policisty během násilných studentských protestů v Belfortu. Vyšetřovatelé čin nakonec posoudili jako těžké ublížení na zdraví, nikoli jako pokus o vraždu. Kvůli pokračujícím nepokojům navíc ministr školství oznámil, že v pondělí zůstane zavřených až 500 francouzských škol, protože demonstranti vypálili nebo vyrabovali přes 20 školních budov. A teď sport. Plochodrážní zlatou přilbu v Pardubicích po 9 letech znovu vyhrál český jezdec, tentokrát se z triumfu radoval Jan Květ. Automobilové rally si titul mistra světa zajistil Brit Elfyn Evans, který se stal teprve třetím britským šampionem v historii seriálu poté, co obsadil páté místo na italské rally. A na závěr něco pozitivního, na Českolipsku se o víkendu sešla stovka turistů na poslední letošní akci místního klubu českých turistů. Lidé si mohli vybrat krátké i mnohem delší trasy pro chůzi nebo na kole a všechny je nakonec přivedli k Vile Adéla, kde na ně čekalo opékání buřtů. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 17 stupňů, v Brně zataženo a 17, v Ostravě zataženo a 14. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je vše. Krásný večer od Bucipala a zůstaňte naladěni na Čet rádio.

0: Pranostika.
1: Na podzim se traduje stará hospodářská pranostika, která praví, že mnoholi napadá listí už v říjnu. Tuhá zima se bude brzy hlásit, tedy čím dřív stromy svlékají kabát, tím spíš si máme zimní kožich chystat i my. Zítra, pondělí 5. října, nás čeká mlhavé ráno, jaké si podzim libuje, teploty se budou pohybovat od 9 do 21 stupňů a srážky prakticky nehrozí. Listí sice ještě nepadá v hustých vrstvách, ale mlha nám už teď dává najevo, že podzim bere vládu do svých rukou docela vážně. Odpoledne by se mělo příjemně oteplit, takže na procházku s deštníkem jít nemusíte, spíš se hodí teplejší bunda na ranní mlhavou procházku. Přeji vám klidný večer plný pohody a ať se vám i přes mlhavé zítřejší ráno dobře usíná, krásné sny přeje Vlasta.

0: Jet Radio.
1: Počasí. Krásný večer u Jet Radia. Od počasí zdraví Bucipal. Jestli plánujete zítřek, tohle se vám bude hodit. Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě zataženo a 14. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v úterý bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve středu mlhavo, teploty kolem 21, ve čtvrtek až v sobotu deštivo, teploty mezi 14 a 16 stupni. To je z počasí všechno. Klidný večer a pohodu s Jet Radiem vám přeje Bucipal.

0: ti nás cítí.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodiny.

0: je 22 hodin.
1: Příjemný pozdní večer, posluchači. Vlasta se hlásí se zprávami Čet rádia. Ve zprávách dnes. Americká vězenkyně po nepovedené popravě bojuje o život, Francie řeší násilné studentské protesty a v Brazílii startují prezidentské volby. Americká vězenkyně Christa Pikeová zůstává v kritickém stavu poté, co u ní dvakrát selhal pokus o popravu. Lékaři v nemocnici v Nashvilleu ji drží na plicní ventilaci a snaží se z jejího těla odstranit dvě dávky látky pentobarbital, kterou dostala při středeční exekuci. Podle jejího právníka zatím není jasné, zda se žena ze zákroku vůbec zotaví. V Brazílii v neděli začaly prezidentské volby, v nichž o přízeň voličů usiluje přes 10 kandidátů. Hlavními favority jsou úřadující levicový prezident Lula da Silva a pravicový senátor Flávio Bolsonaro. K volebním urnám může dorazit zhruba 160 milionů lidí, o vítězi ale pravděpodobně rozhodne až druhé kolo koncem měsíce. Spojené státy chtějí do konce října uspořádat třístranné jednání s Ukrajinou a Ruskem o možnostech ukončení války, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jako možné místo setkání se dříve zmiňovaly Spojené arabské emiráty. Ukrajina se proti ruské invazi brání od února roku 2022. Na železničním přejezdu v Bohdíkově na Šumpersku se v neděli odpoledne srazil osobní automobil se spěšným vlakem. Řidič osobního vozu nehodu nepřežil, cestující ve vlaku naštěstí vyvázli bez zranění. Okolnosti tragédie nyní vyšetřuje policie. Francouzská policie zadržela dva muže v souvislosti s pátečním napadením policisty během násilných studentských protestů v Belfortu. Vyšetřovatelé čin nakonec posoudili jako těžké ublížení na zdraví, nikoli jako pokus o vraždu. Kvůli pokračujícím nepokojům navíc ministr školství oznámil, že v pondělí zůstane zavřených až 500 francouzských škol, protože demonstranti vypálili nebo vyrabovali přes 20 školních budov. A teď sport. Plochodrážní zlatou přilbu v Pardubicích po 9 letech znovu vyhrál český jezdec, tentokrát se z triumfu radoval Jan Kvěch. Automobilové rally si titul mistra světa zajistil Brit Elfyn Evans, který se stal teprve třetím britským šampionem v historii seriálu poté, co obsadil páté místo na italské rally. Na závěr něco pozitivního, na Českolipsku se o víkendu sešla stovka turistů na poslední letošní akci místního klubu českých turistů. Lidé si mohli vybrat krátké i mnohem delší trasy pro chůzi nebo na kole, a všechny je nakonec přivedli k vile Adéla, kde na ně čekalo opékání buštů.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo, v Praze 16 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 14. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z předpovědi vše. Hezký večer a klidnou noc, zdraví vaše Vlasta.

0: počasí.
1: Pozdní počasí u Čet rádia. Vlasta u mikrofonu, tak jak bude do rána. Aktuálně máme zataženo, v Praze 15 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 13. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve středu mohavo, teploty kolem 21, ve čtvrtek až v sobotu deštivo, teploty mezi 14 a 16 stupni. A to je vše. Až půjdete spát, dobrou noc, s Čet rádiem se s vámi loučí Vlasta.

jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas. Táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný, jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání, anebo rovnou hned.

jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc. Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přiběh by si zas. Jak tě tak slyším, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší.

jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok. Každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobedem, přes moře jak přes potok, tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dal.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrdi, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil se i ty. A přesto líto je mi, že už nám napíš.

slovo. Lámejte si rohlík do vína. Jak pak vám chutná pohřební hostina? Taťkovi sluší kavky, když mu očka klovou. Spyslat se, miláčku, chci ti být dobrou vdovou. Alfrédy žary, vem plac, přisedni si. Taťko mi už tvali a teď tu žerou. Krysy.

0: Je 23 hodin.
1: Pěkný večer. Od mikrofonu Čet rádia zdraví Vlasta, zprávy začínají. Hlavní události v kostce. Americká vězenkyně po nepovedené popravě bojuje o život, Francie řeší násilné studentské protesty a v Brazílii startují prezidentské volby. Na železničním přejezdu v Bohdíkově na Šumpersku se v neděli odpoledne srazil osobní automobil se spěšným vlakem. Řidič osobního vozu nehodu nepřežil, cestující ve vlaku naštěstí vyvázli bez zranění. Okolnosti tragédie nyní vyšetřuje policie. Francouzská policie zadržela dva muže v souvislosti s pátečním napadením policisty během násilných studentských protestů v Belfortu. Vyšetřovatelé čin nakonec posoudili jako těžké ublížení na zdraví, nikoli jako pokus o vraždu. Kvůli pokračujícím nepokojům navíc ministr školství oznámil, že v pondělí zůstane zavřených až 500 francouzských škol, protože demonstranti vypálili nebo vyrabovali přes 20 školních budov. Spojené státy chtějí do konce října uspořádat třístranné jednání s Ukrajinou a Ruskem o možnostech ukončení války, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jako možné místo setkání se dříve zmiňovaly Spojené arabské emiráty. Ukrajina se proti ruské invazi brání od února roku 2022. V Brazílii v neděli začaly prezidentské volby, v nichž o přízeň voličů usiluje přes 10 kandidátů. Hlavními favority jsou úřadující levicový prezident Lula da Silva a pravicový senátor Flávio Bolsonaro. K volebním urnám může dorazit zhruba 160 milionů lidí, o vítězi ale pravděpodobně rozhodne až druhé kolo koncem měsíce. Americká vězenkyně Christa Pikeová zůstává v kritickém stavu poté, co u ní dvakrát selhal pokus o popravu. Lékaři v nemocnici v Nashvillu ji drží na plicní ventilaci a snaží se z jejího těla odstranit dvě dávky látky pentobarbital, kterou dostala při středeční exekuci. Podle jejího právníka zatím není jasné, zda se žena ze zákroku vůbec zotaví. A teď sport. Plochodrážní zlatou přilbu v Pardubicích po 9 letech znovu vyhrál český jezdec, tentokrát se z triumfu radoval Jan Kvěch. Automobilové rally si titul mistra světa zajistil Brit Elfyn Evans, který se stal teprve třetím britským šampionem v historii seriálu poté, co obsadil páté místo na italské rally. Na závěr něco pozitivního, na Českolipsku se o víkendu sešla stovka turistů na poslední letošní akci místního klubu českých turistů. Lidé si mohli vybrat krátké i mnohem delší trasy pro chůzi nebo na kole, a všechny je nakonec přivedli k Vile Adéla, kde na ně čekalo opékání bustů.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně polojasno a 14, v Ostravě zataženo a 13. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z předpovědi vše. Hezký večer a klidnou noc, zdraví vaše Vlasta.

jmenuji se George. Budu vám vyprávět příběh, který je pro mě do dneška nevysvětlitelnou záhadou. Právě jsem si balil z

nechal jsem všeho a uháněl ke špitálu jako o závod. V květinářství u brány neměli fialky, které měla Enta ráda, a tak jsem vybral tu nejkrásnější růži, jakou jsem kdy viděl. Byla modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami, žluté okraje květních lístků se třpitily ve slunci.

Požádal jsem květinářku, aby růži opatřila stužkou, na které bude napsáno: drahé N z lásky George. Pak už jsem na nic nečekal a vřítil se do nemocnice. Na oddělení, kde N ležela, měli všichni kamenné tváře a odvraceli pohled. Pochopil jsem strašnou pravdu. Přišel jsem pozdě. N ležela na lůžku a na prsou měla skřížené ruce, které mě už nikdy nepohladí. Jak jsem se nad ní naklonil, cítil jsem, že voní jako vždy fialkami, které tak zbožňovala. Vsunul jsem jí do dlaně tu růži orosenou vlastními slzami a pomodlil se za její duši.

Když jsem se po roce vrátil z cesty domů, první kroky mě vedly za N. A tam jsem to uviděl. Ačkoliv byl horký letní den, přeběhl mi mráz po zádech. Uprostřed jejího hrobu kvetla růže modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami, až do té

vedlejším výhonku byla stužka s nápisem Drahému Georgeovi z lásky N. Neodolal jsem a přičichl k tomu vzácnému keříku a zažil další šok svého života. Květy nevoněly po růžích, ale měly silné aroma kvetoucích fialů.

0: Počasí.
1: Pozdní večer u Čet rádia. Tady Vlasta s poslední dnešní předpovědí, tak co nás čeká v noci a zítra. Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně polojasno a 13, v Ostravě zataženo a 13. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve středu mlhavo, teploty kolem 21, ve čtvrtek až v sobotu deštivo, teploty mezi 14 a 16 stupni. Tolik k počasí. Zachumlejte se, venku už je tma, dobrou noc přeje vaše Vlasta.

Bohem. Toužím se vrátit těch pár hodin zpět, kdy si řekla jsem to.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

Je půlnoc. Vítám vás u nočních zpráv ČT Rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. O čem se dnes mluví? Etiopská armáda ovládla hlavní město vzbouřeneckého Tigraje, britští zelení vyvolali spor svým prohlášením o sionismu a české nemocnice čelí kritice kvůli nadměrnému podávání antibiotik. V českých nemocnicích se podle odborníků podávají antibiotika výrazně častěji než jinde v Evropské unii. Světová zdravotnická organizace přitom varuje, že jejich nadměrné užívání vede k tomu, že postupně přestávají účinkovat. Lékař z Pražské fakultní nemocnice v Motole upozorňuje, že v českém systému chybí důslednější kontrola jejich předepisování. Spojené státy bojují proti terorismu už čtvrtstoletí od útoků z 11. září 2001. Zásahy na Blízkém východě a v Africe podle pozorovatelů jen roztočily spirálu násilí, kterou se dosud nepodařilo zastavit. Naopak z ní vzešla nová generace globálního džihadismu. Pražské stanici metra Prosek v neděli srazila souprava linky C muže, který spadl do kolejiště. Zraněním na místě podlehl. Provoz mezi stanicemi Ládví a Letňany byl kvůli neštěstí na několik hodin přerušen. Etiopské federální jednotky obsadily hlavní město regionu Tigraj, Mekele, poté co ho bez boje opustili povstalci z Tigrajské lidově osvobozenecké fronty. Vojáci podle místního novináře hlídkují v ulicích a převzali kontrolu nad důležitými úřady. Po více než týdnu se do města vrátilo i spojení se zbytkem země. Britská strana zelených, která v posledních volbách získala 6% hlasů, schválila rezoluci označující sionismus za formu rasismu. Rozhodnutí ostře kritizují britské židovské organizace. Místopředseda strany uvedl, že za usnesením stojí vysoký počet palestinských obětí izraelské války v Gaze. A teď sport. Hokejisté Pardubic ve šlágru extraligového kola porazili Spartu v poměru 6:4. Dvěma góly a nahrávkou se na výhře podílel bývalý Spartan David Tomášek. Dynamo tak bodovalo po páté v řadě a drží druhé místo tabulky těsně za vedoucím Třincem. A na závěr dobrá zpráva z Holešovska. Tamní zámek připravil pro děti nový program, který je zámeckou zahradou provází prostřednictvím loutky představující italského architekta Filiberta Lucceseho, jenž zahradu kdysi navrhl. Školáci tak mohou památku, kterou dobře znají, objevit úplně jinýma očima. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně polojasno a 13, v Ostravě zataženo a 12. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes v pondělí bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z předpovědi všechno. Dobrou noc a hezké ráno vám přeje Bucifal.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí kus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Divadlo Noc.
1: O, moment, kapa, zpátky.
2: No nahoru.
1: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
2: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
1: Ne, ona tady těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
2: Soudru Vejmelkovi.
1: Jak?
2: Soudru Vejmelka.
1: Tady žádný Vejmelka není.
2: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
1: Jo, moment, Vejmelka, jo?
2: Ano.
1: Z technického.
2: Ano.
1: A jo, Vejmelka, aha. Tak ty jsou tu vlastně tři. Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
2: Vejmelkovi.
1: A ne Půlpitlemu.
2: A ne k Vejmelkovi.
1: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
2: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
1: No a máte návštěvní lístek?
2: No vždyť právě tady na něj čeká.
1: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
2: No to vím.
1: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
2: No ovšem.
1: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzat do ruky.
2: Ano, to vím.
1: A toho Vejmelku ne, rozumíte, to ten lístek. Rozumíte?
2: Ten lístek, ano.
1: A napřed ten Vejmelka musíte teda podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
2: Ano, to všechno vím.
1: No.
2: Už jsem byl na úřadu.
1: No tak, no.
2: Ale abych ten lístek tady mohl odevzdat,
1: no,
2: tak ho nejdřív musím mít.
1: No to je pravda.
2: Vy mě musíte vyplnit.
1: No, vy jste
2: nějaký... Tak začněte.
1: Vy jste nějaký netrpělivý.
2: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych chtěl, kdybyste ten lístek už začal psát.
1: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
2: No prosím.
1: Tak já vám to vyplním teď.
2: Buďte tak laskav.
1: Máte tužku?
2: Nemám.
1: Co?
2: Nemám.
1: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše scéné jméno?
2: Lustvý Sihák.
1: Ježiši, co to bylo?
2: Lustvý Sihák.
1: Žiž prchných Čechyš?
2: Už vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvý Sihák.
1: Co, hustý?
2: Ale ne hustý. Hlu,
1: jo?
2: Ne hlu, jenom jednou. Hlustvý?
1: Hlu?
2: Hlustvý?
1: Svý?
2: Lustvý?
1: Ježiši, člověče, s takovýhle jménem choďte hned ráno, dokud má člověk hodně. Přijďte zítra v 8:30.
2: Ale kde pán? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
1: Tak to zkuste. No.
2: H jako hajné.
1: H, jo?
2: Jo.
1: Jako hajné, jo?
2: Hajné.
1: Hajné, ale s velkým H.
2: Právě.
1: Dál.
2: L jako Leon Cavallo.
1: Jako co?
2: Leon Cavallo.
1: Hláskujte to.
2: To už není moje jméno.
1: No tak proč řeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. A halejte se, přijďte zítra v 7:30.
2: Ukažte, já vám to napíšu sám.
1: Vy byste to dokázal? Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
2: A kam?
1: Tadyhle na stůl.
2: To není úřední.
1: Ale já to potom nechám ohoblovat.
2: Lustvý Sihák. No a je to.
1: Už je to hotový?
2: Ano.
1: To je vaše jméno tohle?
2: Ano.
1: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
2: Ne, to je moje.
1: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménem přišel?
2: Zdědil jsem je po otci.
1: A to je rána, co?
2: Ne, to je jméno.
1: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
2: No, buďte tak laskav, spěcha.
1: Moment, nepřenesu.
2: Proč ne?
1: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl půl hodiny říct nadarmo, ne?
2: No prosím.
1: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
2: Ne, Vejmelkovi.
1: Jo, Vejmelka. Který je to? To je technický oddělení.
2: Technický.
1: Nevíte tam číslo?
2: Nevím.
1: Ale já ho vím. Je totiž úřední tajemství. Je to 1,40. Haló, tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló, to je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
2: Co tam dělá náměstek?
1: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
2: Aha.
1: Haló, je to technický? Jo, haló, tady vrátnice, je tady návštěva pro vedoucího? Nějaký? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
2: Lustrý Sihár.
1: Ha? To je křestní tohleto. Jak to bylo?
2: Lustrý Sihár.
1: Lustrý Sihár. A žádnej švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
2: No,
1: hláskovat. Jako hlávkový salát. L jako ledvinky. U jako undatra. No undatra. A no to je jako ondatra, jenom že má na začátku U. Co? Jako slanina.
2: A nechte to, mě už pálí žás.
1: Tak si vemte sodu. Jo, co jako soda. On zas nerozumí soda. Co jako soda, o jako oda. Hojte se, přijďte zítra v půl šestý.
2: To se já budu hláskovat sám.
1: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
2: To nejde?
1: To nejde, jde pak. Přijďte zítra v půl šestý.
2: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
1: Ježiš, já vám dám sám 50.
2: Láskujte!
1: 50, P jako pišišvoj.
2: Láskujte moje jméno.
1: Moment, haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
2: Ještě je tam.
1: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustný slihák?
2: No, teď to bylo správně.
1: No, teď to bylo správně.
2: No.
1: No, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
2: Tak mou náru.
1: Moment, napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
2: No, dobrá.
1: Tak, jaké je vaše stěné jméno?
2: Hlustvy Sihák.
1: Jo, to seš ty. Tak víš co, soudrou jdi tam bez lízku.
2: No to jsem rád, už jsem myslel, že tady budu stát do rána, tak teď letím k soudru Vejmelkovi, doufám, že tam to bude rychleji.
1: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
2: Proč?
1: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
2: Yeah!

je 1 hodina. Dobrou noc všem, kdo ještě bdí. Tady Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Etiopská armáda ovládla hlavní město vzbouřeneckého Tigraje, britští zelení vyvolali spor svým prohlášením o sionismu a české nemocnice čelí kritice kvůli nadměrnému podávání antibiotik. V pražské stanici metra Prosek v neděli srazila souprava linky C muže, který spadl do kolejiště. Zraněním na místě podlehl. Provoz mezi stanicemi Ládví a Letňany byl kvůli neštěstí na několik hodin přerušen. Etiopské federální jednotky obsadily hlavní město regionu Tigraj, Mekele, poté co ho bez boje opustili povstalci z Tigrajské lidově osvobozenecké fronty. Vojáci podle místního novináře hlídkují v ulicích a převzali kontrolu nad důležitými úřady. Po více než týdnu se do města vrátilo i spojení se zbytkem země. Spojené státy bojují proti terorismu už čtvrtstoletí od útoků z 11. září 2001. Zásahy na Blízkém východě a v Africe podle pozorovatelů jen roztočily spirálu násilí, kterou se dosud nepodařilo zastavit. Naopak z ní vzešla nová generace globálního džihadismu. V českých nemocnicích se podle odborníků podávají antibiotika výrazně častěji než jinde v Evropské unii. Světová zdravotnická organizace přitom varuje, že jejich nadměrné užívání vede k tomu, že postupně přestávají účinkovat. Lékař z pražské fakultní nemocnice v Motole upozorňuje, že v českém systému chybí důslednější kontrola jejich předepisování. Britská strana zelených, která v posledních volbách získala 6% hlasů, schválila rezoluci označující sionismus za formu rasismu. Rozhodnutí ostře kritizují britské židovské organizace. Místopředseda strany uvedl, že za usnesením stojí vysoký počet palestinských obětí izraelské války v Gaze. A teď sport. Hokejisté Pardubic ve šlágru extraligového kola porazili Spartu v poměru 6:4. Dvěma góly a nahrávkou se na výhře podílel bývalý Spartan David Tomášek. Dynamo tak bodovalo po páté v řadě a drží druhé místo tabulky těsně za vedoucím Třincem. A na závěr dobrá zpráva z Holešovska. Tamní zámek připravil pro děti nový program, který je zámeckou zahradou provází prostřednictvím loutky představující italského architekta Filiberta Lucceseho, jenž zahradu kdysi navrhl. Školáci tak mohou památku, kterou dobře znají, objevit úplně jinýma očima. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 13 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes v pondělí pak bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik noční počasí. Bucifal vám přeje klidnou noc s Čet rádiem.

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý večer. Tu už dovolte, abych se vám představil. Já jsem Ruda z Ostravy, ale všetci chlapi v robotě mi říkají jenom Ostravák, bo žiju v Ostravě, tak to je logické, ni? No. To už já jsem vám přišel povědět, jak moja mama dodrbala mikrovlnku. Po Vánocích si mama mezi řečí postěžovala, že se jí Růža chlubila, že má novou mikrovlnku. Tuž to je bordel. Ona ju má a mama ní. V duchu se mamu proklel do 7. kolena a zavzpomínal na anabazu před paru rokami. V ten čas jsem měl možnost lácno koupit tu trubu od jedného dobrého známého z bazáru. Tuž jsem ji koupil, aby tež mama měla radost, ne, a měla moderní domácnost. No ní, no... Jak viděla tu kýsňu pod stromkem, tu začala piskovat.
2: Na co novou televizu?
1: Že starou mají deprem 10 roku a že funguje dobře. Tu už se mi vysvětlil, že to níma televize. Ale že jak bude guvno v programě, může čumět na ten točící se talíř. Zrobil jsem mi školení. Vysvětl, kaj se co strká, jak se co zapíná, co všecko to umíno, byla nadšená, všecko hned vyzkoušala. A druhý den prej v tom urobila oběd, no fajn, není. A druhý den mě zbudil telefon. Máma volala, že prý mám zjistit číslo do opravní, bo je tam mikrotruba jakasi posrana. Tam se jak to?
3: No, ona, že to vůbec nefunguje.
1: Tam se co to robí, mamo?
3: Nic. Ani ťuk.
1: Jdu k ní, naštěstí bydlí jenom 4 bloky ode mě.
3: Přijdu k mikrovlnce, no málem se mnu jebně o zem. Při vodní špagadní má v elektrice.
1: Už se jí ptám, jestli si ze mě robí srandu, či co? A ona žení?
3: Že prý fotr řeknu, že se to má na noc vypínat, bo to zbytečně žere prud, jak tam svítí ten budík.
1: Tuž se mi to zapnul, vyzkoušel, dal si turka a valil dom. Za hodinu další telefon. Zas mama. Včil prý.
2: Že se ta mikrotruba jaksik netočí a jaksik to v tým iskří.
1: Říká mi, jestli to vrčí.
3: A ona, že já, že to vrčí.
1: Slyším z dálky jakési podezřelé zvuky. No a z ní vylezlo, že tam narvala kastrol s gulášem, co chtěl fotro hrát. Tuž jí říkám a řvu na ní, ať toho nevypně, bo je mikrovlnka v říti. Tuž to foter vylvar ze zasuvky a jískry lítali. Znovu se mi vysvětlil, že do tého nesmí dávat žádné železné věci a jak se mě zoptala, jestli ani páne, tuž se mi s tím telefonem jebnul. Potom už se týden neozvala, tak jsem si říkal, že asi všecko v pořádku a naučila se s tím robiť. Guvno. Za týden zas telefon ráno. Mama, kdo jiný? Že by potřebovala to mikrovlnku odvést do opravní, bo to sklo na těch dveřách je rozbité. Už jsem se jí zoptal, či to spadlo, či kterého šlaka. Kajže, prichtěla fotrovi urobit vajca na snídaní. Tu už tam narvala 4 vajca v misce, zapla čudel a šla nachystat stůl na chleba, kafe, talíře, no a zavolala fotra ku snídani.
3: V tu chvílu 4 jeby jak zděla na celý barák, 2 hrnky rozbité, fotr tak uhnul jednomu vajcu ve skle. 7 talířů na poličce gánc rozdíchaných, sklo ve dveřách vysypané, no smrád jak v šatni po tělocvíku.
1: Odpoledně jsem přijel po mikrovlnku
3: a jebňul jsem ju dole do popeláku.
1: Máma je nemě chápavě čučela z okna. Tenkrát jsem ještě dostal vynadané já, že co jí to nosím za moderní bebechy do domu, co jsou složité jak křižovka ve vlastě. Ale jak to má Růža, tuž to je taky fajný pomocník do domácnosti. Už mě aj paru razy napadlo, jestli moja babka z dědu nebyli sourozenci. To je všecko zůř.

jsou 2 hodiny. V jednou noc posluchači. Lucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. A tady jsou hlavní titulky. Etiopská armáda ovládla hlavní město vzbouřeneckého Tigraje, britští zelení vyvolali spor svým prohlášením o sionismu a české nemocnice čelí kritice kvůli nadměrnému podávání antibiotik. Etiopské federální jednotky obsadily hlavní město regionu Tigraj, Mekele, poté co ho bez boje opustili povstalci z Tigrajské lidově osvobozenecké fronty. Vojáci podle místního novináře hlídkují v ulicích a převzali kontrolu nad důležitými úřady. Po více než týdnu se do města vrátilo i spojení se zbytkem země. V českých nemocnicích se podle odborníků podávají antibiotika výrazně častěji než jinde v Evropské